černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

IKEA Bory Plzeň, to nejlepší místo pro nákupy všeho druhu, vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum IKEA Bory Plzeň. Rádio.

0: profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet. Hit Radio.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On Air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko čeká další extrémně horký den. Meteorologové upozorňují, že teploty mohou místy vystoupat až ke 40 stupňům. Kvůli vedrům hrozí přehřátí organismu i dehydratace, zejména u seniorů a malých dětí. Vysoké teploty mohou způsobit komplikaci také v dopravě nebo energetice. Investice do informačních technologií letos výrazně porostou. Podle odborníků vzrostou celosvětové výdaje na IT o 14% na rekordních 6,4 bilionu dolarů. Hlavním důvodem jsou rostoucí investice do umělé inteligence a datových center. Nejrychleji porostou výdaje na AI infrastrukturu, cloudové služby a software. Fotbalová asociace dnes představí nového trenéra reprezentace. Na odpoledne svolala mimořádnou tiskovou konferenci, kde by měl být oznámen nástupce Miroslava Koubka. Podle španělského tisku by se novým koučem českého národního týmu mohl stát Španěl Santi Denia. Definitivní potvrzení by mělo zaznít právě na dnešní tiskové konferenci. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Plzeň postupně opravuje své městské domy. Aktuálně už je hotovo v centru, kde skončila rekonstrukce domu na adrese ve Smetanových sadech. Vzniklo tam 8 nových bytů, do kterých se první nájemníci začnou stěhovat už letos na podzim. Město bude vybírat hlavně mezi rodinami s dětmi. A teď jdeme na počasí, které na dnešek pro západní Čechy slibuje extrémní horko. Odpoledne naměříme mezi 35 a 39 stupni Celsia. Celý den bude hlavně jasno nebo polojasno. K večeru pak oblačno a dorazit můžou přehánky.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Začíná páteční snídaně šampionů. Ano, dámy a pánové, je pátek, 6 hodin, 2 minuty, je tady Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: Je tady David, ahoj.
3: Dobré páteční ráno.
2: A je tady Michal, ahoj.
1: Ahoj, já jsem včera dostal zpětnou vazbu od kamaráda na naše vysílání. Poslouchal snídaně od 6 do 9 a my jsme se po 9 volali a on říká, hele, mezi 6 a 7 to bylo teda pěkně chcíplý, vy jste se rozjeli až v 7. A říkám, tak je ráno, no. No tak, ať to tady nevypadá jak v čekárně u zubaře.
3: Jsem chtěl vidět, tak byl on aktivní od 6 do 7,
1: no,
3: to je takový kámoš.
1: Přesně, Vladimíre. No, hele, my tady prostě potíme krev, jo, každý ráno. Morandi, save me, tohle by vás mohlo probrat, tak díky, že jste tady a přejeme vám krásné páteční ráno z Hit Rádia. Jdeme na to.

0: Warren, Before You Leave Me. Takhle vám hraje páteční Hit Radio, 6 hodin, 9 minut. Dobré ránko. Pojďme se vrátit o 2000 let zpátky. Vědci utratili miliony dolarů a zapojili nejvýkonnější AI planety, aby přečetli 2000 let staré svitky. Z uhelnatělé svitky z Herkulanea, zničené erupcí Vesuvu, a schválně si víte, co tam našli. Napadá vás, co tam mohlo být napsaný, Davide?
1: Nákupní seznam.
0: Vlastně skoro, jo. Byl tam třeba návod, jak ignorovat otravného souseda, nebo co třeba dělat, když tě je blbě z jídla. Jo, takže vlastně řešili takový všední věci, jo. Takže si představ, že utratíš miliony dolarů a čekáš, že tam bude nějaký poselství.
2: Tajemství vesmíru.
0: Tajemství. A ten, nebo si představ toho římského filozofa, jo, jak sedí v noci u svíčky a škrábe do papirusu a nadává. Hele, Titus z vedlejší, insuly zase dupe a dobytek mořve do tří do rána. Jo, ale schválně, kdybyste měli napsat něco, co by si přečetli lidi za 2000 let. Co by to bylo?
2: V pátek ráno takhle.
1: Co by to bylo? Takhle filozoficky na nás.
0: Co by to bylo? Já bych tam napsal asi něco o naší sousedce, která pořád kouří.
1: Já bych tam asi napsal, poslouchejte Hit Radio.
0: Poslouchejte Hit Radio. Já si myslím, že tady ty svitky, že to je vlastně jako důkaz, že pasivní agrese, takový ty zkazy na nástěnkách, jo, v panelacích, že to je vlastně furt stejný. Pojďme si dát činasky, víno, je zase pátek, 6 hodin, 10 minut. Zase

0: Seven. Baby Goodbye. 6 hodin 15 minut posloucháte páteční Hit Radio. A David nám tady říká asi 15 vteřin zpátky, ale my jsme vůbec nevypíchli, že je 31. srpna. A Jasmin úplně suše. David je července.
1: No, nenechte se stresovat, dneska jsme opravdu v poločase prázdnin, jo, ne ještě na konci naštěstí, ale půlka léta za náma, takže jestli jste měli v létě třeba nějaký plán, nebo nějaký sen, který jste si chtěli splnit a zatím jste na to čas neměli, tak šup šup a hlavně děti jdou za chvíli do školy.
0: Za chvíli, ještě měsíc vymýšlení nějakých aktivit našim dětem.
1: 33 dní bez budíku stále.
2: Takhle strašíte.
0: 33 dní,
1: ne,
0: jo.
1: Říkám dobrý.
0: A třeba někdo vyráží teprve na dovču, protože samozřejmě spousta lidí jezdí na dovolenou na začátku prázdnin, ale další spousta lidí to nechává až na tu druhou půlku, protože si třeba myslí, že v těch dovolenkových destinacích bude méně lidí. No tak vy, kdo máte v plánu dovču, třeba vyrážíte, jedete na letiště teďka právě, nebo teďka se balíte, máte ty řízečky nachystaný a jedete směr jich.
1: A toustíky, panečku.
0: Toustíky, dobře dojeďte, závidíme vám. To my bychom, kdybyste nás přibalili a víte co, teď my vlastně jedeme s váma teďka v tom autě. No tak ještě pár hodin a budeme křičet, hele, hele, moře!
1: A tleska!
0: Já už ho vidím! To jsem vždycky dělal já, když jsem byl malej. Vždycky jsem se těšil, až uvidím moře.
1: Jo, to jo.
0: Tak užívejte dovču, samozřejmě myslíme i na vás, kdo musíte makat, taky jsme v práci. Macklemore na Hit Radio za malou chvíli v 6.17 a taky přidáme aktuální dopravu. Hezké ránko.
3: Na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti kolik chce.

0: 5. A tohle je léto, co si pamatuješ nejlíp. O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta najednou. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
4: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
2: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
6: firmanazážitky.cz.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy na D8 na 84. kilometru ve směru na Drážďany. Dejte pozor na porouchané auto. No a na D11 na 41. kilometru ve směru do Hradce bude v pravém pruhu probíhat údržba svodidel.
1: Wellness klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. Wellness klub Plzeň. Jedinečné dárkové poukazy pro vás. Wellness klub Plzeň.cz.
2: Hit Radio FM Plus.

0: je přesně půl sedmé. A tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Taylor Swift, pojďme na ranní update.
1: Ranní update.
2: Fotbalisté Hradce Králové jsou ve třetím kole, v třetím předkole Evropské ligy.
0: Tak kde jsou?
2: V třetím předkole Evropské ligy. V domácí odvetě porazili norské Tromsø 3-1 a po celkovém vítězství postoupili dál. O postup do další fáze si zahrají s tureckým Bešiktašem, za který nastupuje i český reprezentant Václav Černý.
0: Já bych spíš nedal ten Bešiktaš tedy.
2: Na Mostecku začal největší drum and bassový festival světa. Na Let It Roll dorazili tisíce fanoušků elektronické hudby. Kvůli vysokým teplotám pořadatelé posílili zásobování vodou, povolili vlastní přístřešky a areál ochlazuje i kropící vůz. Češi za předplacené služby utrácejí méně než sousedé. Za předplatná streamovacích služeb, aplikací nebo dalších digitálních služeb zaplatí v průměru kolem 12 000 korun ročně. To je zhruba o 40% méně než průměr ve zbytku střední Evropy.
0: 12 000 ročně je docela dost, ale kdybyste, schválně, vy, kdo nás posloucháte, kdybyste sčotli to, co měsíčně platíte, to možná ani nechcete vidět, protože to máte a tady Spotify, a tady HBO, a Netflix.
3: A ono je fajn jednou za čas si udělat takovou inventuru a fakt zjistit, co všechno platíte. Já to dělala nedávno a hodně toho jsem si zrušila, ale pak mi došlo, že vlastně jsem na to už celkem zvyklá a že to chci, ty různý streamingové platformy.
2: Co všechno platíte, ale hlavně co všechno používáte. No, jasně. Netflix, najednou si uvědomuji, že už vlastně vůbec nekoukáme, je lepší to zrušit.
0: No, ale já to radši ani nepočítám, já si myslím, že i vy, kdo posloucháte, že to máte tak, většina z vás, že to má tak, že měsíční poplatky, které platíte, by uživili somalskou vesnici. Takhle, rádio je pořád zadarmiko, jo. DJ Bobo, Everybody, ani za tohle nemusíte platit ani halíř.
3: Ty jsi nakazil pod Davida, ne, co ti je?
0: Já nevím, je pátek, no. Opravdu skvělý ráno dneska, no. Tak pojďme na to.

0: byste se chtěl naučit parádně vařit, anebo se naučit vařit něco nového, tak se určitě vyplatí poslouchat Hit Radio i chvíli po půl osmé, protože už za necelou hodinu budete hrát rychlou pětku. A celý tento týden soutěžíte o opravdu luxusní výhru a to je kompletní sada 9 online kurzu vaření Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun.
1: Kurzy jsou jedna věc, ale taky spustil úplně novou aplikaci, jo, kurzy Přemka Forejta. Ta je celá zdarma, najdete v ní několik lekcí, které budou zdarma a když si to stáhnete, tak tam na vás čeká taky kód s 50% slevou na jakýkoliv další kurz.
0: No a tenhle parádní balíček pro vás máme tento týden naposledy, tak s námi určitě buďte i okolo půl osmé, ať máte šanci tohle vyhrát. A budeme rádi, když s námi zůstanete i za chvíli. Huntrix Golden, to bude další muzika a stavíme se i u vás v autech. Řekneme, kde to v pátek ráno stojí, bude doprava.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na D6 na 28. kilometru směrem od Prahy do Karlových Varů. Srazilo osobní auto Srnu, nehodu vyšetřuje policie, počítejte s omezením, kolona se netvoří.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmínou.

0: Krásné ráno z Hitrádia, 6 hodin 50 minut. Tohle jsou Jeleni Magdaléna.
1: Děti objevily novou superschopnost. Sice si neumějí třeba ustat postel ráno, ale umí během 5 vteřin napsat omluvenku, za kterou by se leckdo nemusel stydět, jo? Mm-hmm. Oni totiž nejenom, že už na třeba domácí úkoly používají ChatGPT a různý jako umělý inteligence, ale už právě i na výmluvy a omluvenky. Takže já si říkám, že jak nám, když si říkali rodiče a prarodiče takový to, no to já jsem se tehdy do školy brodil sněhem 10 kilometrů, tak teďka prostě zvládli učení bez AI.
2: To já si vzpomínám, když jsem si ve 13 psal omluvenku, tak se mi třásla ruka, abych napodobil podpis mámy. A dneska to mají teda ta mladá generace o dost jednodušší, že teda napíšou do, nevím, ChatGPT, Gemini, tady napiš omluvenku, něco, co mám říct mámě, proč mám být dneska doma. A ono tím to vyplivne a oni prostě si to vymyslej, no. Tak to je dobrý, to je dobrý. Já teda nevím, jestli vy jste měli nějakou takovou speciální výmluvu, kdo nás posloucháte. Já jsem měl, tak ono fungovalo, tak abych jako mámě řekl, proč nemůžu do školy, že jo, protože mě bolí břicho, tak na to jsem nepotřeboval umělou inteligenci.
1: No. Je pravda, že břicho aspoň jako nezjistíš. Když se vymluvíš třeba na teplotu, tak ti šáhne, že jo, na tu hlavu a
2: tím jsem začal.
1: Dobrý. Jo?
2: Tím jsem začal a pak jsem pochopil, že jako existuje věc, říká se tomu, nevím, jestli to znáte, teploměr, jo, a že ten úplně nevokecáš, jo. A ono stačilo, když ona přišla, koukla na mě, šáhla mi takhle na to čelo a tak jo, tak se, Míšo, tak se obleč, svačinu máš tam a jdeme, jo. Ale říkám si, fungují ještě vůbec třeba taky omluvenky ve stylu z rodinných důvodů? To jsem měl teda plnou žákovskou.
1: Já jsem taky měla furt toho.
2: Furt rodinný důvody. A to nikdy nebyl rodinný důvod, jo, ale vždycky prostě. Vždycky, tak co tam mám napsat? No tak na to napíšu rodinný důvody, jo. Takže jestli nás teďka poslouchají nějaký učitele, my víme, že jste nás měli moc dobře prokouknutý. Tak my vám tady z ranních důvodů, aby vás to probralo, posíláme další hity. Tohle je Kygo na Hit Rádiu. Hezké ráno. I took the long road across the ocean.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
1: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více informací v restauracích KFC.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystál 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Češi si na právo na opravu ještě počkají. Poslanci nestihli včas schválit zákon, který by umožnil žádat opravu spotřebičů i po skončení běžné dvouleté záruky. Norma vychází z evropské směrnice a sněmovna ji bude znovu řešit až na podzim. Nová pravidla mají prodloužit životnost výrobků a omezit množství elektroodpadu. Požáry na jihu Francie zasáhaly i rodinu George Clooneyho. Americký herec, jeho manželka Amal a jejich děti museli kvůli šířícímu se ohni opustit svůj domov. Rodina loni získala francouzské občanství. Lesní požáry ve Francii dál komplikují život tisícům lidí a hasiči s nimi stále bojují. Ruští boxeři se vracejí pod svou vlajku. Mezinárodní boxerská federace totiž zrušila omezení, která platila od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Ruští reprezentanti tak budou moci znovu nastupovat se státní vlajkou i hymnou. Rozhodnutí přichází přesto, že válka na Ukrajině stále pokračuje. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Chebský most v Karlových Varech bude po rekonstrukci užší a tím pádem i levnější. Město chce, aby náklady na opravy nepřesahly 350 milionů korun. Samotné práce začnou ve chvíli, kdy bude kompletně hotová rekonstrukce mostu Pražského, která právě teď probíhá. První část se dělá letos, druhá přijde na řadu příští rok. No a jaké nás dnes na západě Čech čeká počasí? Bude většinou jasno nebo polojasno. Později odpoledne a k večeru pak oblačno. Objevit se můžou přehánky, ojediněle taky bouřky. Naměříme mezi 35 a 39 stupni.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
8: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Je pátek, dobré ráno.
10: Krásný ráno.
8: Snídaně šampionů.
9: Startuje 2:00 páteční snídaně. My jsme moc rádi, že jsme se tady společně s vámi potkali a doufáme, že budete rádi za další muziku Gracie Abrams a taky Weekend Blinding Lights. No tak Weekend se bude poslouchat teďka sám. Tak pojďme na to, hezké ráno.
8: Hit Radio FM+.

0: Tohle nás moc baví, se na ty vás. Gracie Abrams, Dead So True, 7 hodin 8 minut. Posloucháte Hit Radio, dobré ránko.
1: Možná jste někdy zažili stejnou věc jako já včera. Já jsem byla venku se svojí nejlepší kámoškou, všechno super. A když jsme se loučili, tak říkám, no dobrý, tak se musíme domluvit na dalším srazu, na dalším kafi. Jo. A vytáhli jsme automaticky telefony. Možná si říkáte, jako proč? No na kalendář, že jo?
0: Jasně.
1: Na kalendář v telefonu, abychom našli termín. A mně to přijde naprosto příšerný, že to dneska takhle opravdu funguje, že si pomalu nedomluvíme schůzku s někým, s nejlepším kámošem, bez toho, aniž bychom teda to museli takhle dopředu plánovat.
0: No tak dneska je ta doba celkově jednodušší, že jo? Dřív prostě, když jsi chtěla jít s někým ven, tak jsi byla domluvená, že v 6 hodin musíš být u kaštanu a prostě pokud tam 6 hodin nebyla, no tak jsi měla smůlu, jo? Že nebyla ani telefony, takže bylo domluveno, že tady budu a hotovo. Dneska ta doba, jak je za mě dost jednodušší, tak to je takový neosobní všechno, jo? Že prostě, no tak já mu zavolám, že už jsem na cestě, přitom prostě se nevykopala ještě z baráku.
1: No, jasně, nebo teprve... rovnou jako nazdílíš polohu, že jo?
0: Teprve, vidíš, no, tak to je taky úchylný. No tak, jak to máte vy? Jak jste si vlastně domlouvali teda schůzky před mobilem a internetem? Jak to vypadalo u vás?
1: Já přemýšlím, jestli jsem to zažila. Já jsem měla první telefon někdy v 5. třídě, tak kolik mi bylo? 12 let si myslím. A... ty jo, vůbec nevím, jako to jsme si nepsali s těma holkama, no. Že jo. Zároveň jsem ještě byla v tom věku, kdy mě mamka moc nikam jako nepouštěla. A pak už jsem měla jako normální svůj dospělý život později, takže nevím, jak to bylo předtím.
0: Tak to já jakožto zástupce teda dinosaurů tady ve studiu, zaspomínám, že my jsme se domluvili na základce, že se potkáme na hřišti v tolik a tolik hodin a prostě jsme tam přišli, jo. Tak jak jste to měli vy? Pojďte zaspomínat společně s námi. Budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777. Pošlete nám to taky případně klasicky zprávou. My k vám posíláme další hity. Tohle jsou Imagine Dragons, Enemy na Hit Radio. Dobré ráno.

0: Ladíte nostalgickou tady na Hit Rádiu v 7 hodin 16 minut. Dobré ráno.
1: Bavili jsme se tu o tom, že je hrozný, že v dnešní době, když si chcete domluvit schůzku s kamarádem, jako třeba já včera, tak to musíte plánovat klidně měsíce dopředu, jo, najít si místečko v tom kalendáři.
0: A pak ti to stejně 5 minut před tou schůzkou zruší. Jo? To dřív nebylo možné. Bavili jsme se tady o tom, že dřív, když ještě nebyly telefony a nebyly tady ty chytrý kalendáře, tak jsme se prostě domluvili na konkrétní místo, konkrétní čas. Určitě i vy máte nějaký takový místo u sámošky, u stromu, na náměstí, u kašny, pod vocasem, kdekoliv, jo? Tak přišlo od vás spousta zpráv, píše třeba Pavel, čus, jak říkáš Michale, ve škole se to dohodlo, doma se napsal vzkaz, jsem tam a tam a ve smluvený čas jsme tam byli. PS a většinou jsme museli vypadnout z domova dřív, než přišli rodiče, protože pak přišly příkazy a zákazy.
1: To je fakt.
0: To sedí hodně.
1: Radek, ahoj, přeji hezké ráno. Za mě byla doba, kdy telefon měl jen podnikatel a dokázali jsme se domluvit vždy, kde a v kolik hodin se sejdeme a byli jsme tam. Můj první telefon jsem si pořídil v 18 letech a to ještě mělo jeden řádek na SMSky a výsuvnou antenu, aby se dalo volat. Přeji hezké ráno.
0: Jeden řádek na SMSky, to je pravda. A 160 znaků měla SMSka, jestli se nepletu. Tak se ti to muselo vejít, pak se muselo hodně zkracovat taky. Další zpráva, ahoj rádio. Jako dinosaurus jsem to měla stejně. Ve škole jsme se domluvili, že se sejdeme třeba ve 4 před školou. A pak šli ven, po případě jsme si volali na, na pevnou linku.
1: Pevná.
0: Ale to jsme se jen málo kdy zastihli doma. Hmm. Pořád jsme někde lítali.
1: Mně došla jedna věc, jak mi ještě mamka vyprávěla, jak to měli oni kdysi, když bydlela s babičkou. Takže když se jako měla už vrátit domů, když nastal ten čas a neměli, že jo, třeba hodinky, nebyl telefon a takhle, tak se koukla do okna a pokud tam babička dala červenou utěrku, tak bylo zle. Jo, to už se jako musel utíkat a věděl si, že bude se kec mazec.
0: Tak tady s těma návratama to mi připomíná dneska, že jo, děti mají GPS hodinky, všechno, rodiče se hodně strachují, což chápu teda v dnešní době na jednu stranu, ale za našich mladých let, a vy víte, co chci říct. Jakmile se rozsvítí lampy, přijdi domů. A fungovalo to, přežili jsme to. Máme tady taky pár hlasovek, pouštím třeba tu od Kačky.
2: Dobrý ránko do rádia, tak ohledně toho setkávání jsme to měli úplně stejně, jelikož jsem dítě 90. Tak jsme se přesně domluvili, že se sejdeme třeba v 5 hodin na rohu toho a toho baráku. Kdo nebyl, měl smůlu, přesně jak jste to řekli. A zároveň v dnešní době je to u mě úplně stejně, co se týká setkávání s přáteli. Že prostě třeba na měsíc, dva, půl roku, někdy dopředu jsem prostě vybukovaná a opravdu hledám termín na to, abych se mohla s přáteli sejít. Takže sedí v obě dvě doby. Krásný den, Kačka.
0: Pojďme ještě na hlasovku od Honzy.
3: Ahoj, rádio, tady Honza. Přesně tak. My když jsme se dřív domluvili 10 dní dopředu, že prostě se sejdeme u velikého dubu, u koupaliště, tak to prostě bylo, no. Dneska ti lidi napíšou 5 minut po schůzce, ale dneska nepřijdu, můžeme to odložit.
0: Jo.
3: Doba je úspěchaná, lidi jsou nespolehliví. Prostě dřív to byla úplně jiná doba, drželo se slovo a tohle by se mělo vrátit. No. Ahoj, ahoj.
0: My tady tak trošku nostalgicky vzpomínáme, přesně pláčeme nad tím, co bylo. Já teda za mě bych některé věci opravdu vrátil a bral bych je všema 10. Tak jestli se tady, pojďme se domluvit, že se tady potkáme za malou chvíli, jo, nemusíte si to psát do kalendáře, ale za malou chvíli v 7.35 cca budete soutěžit rychlé pětce o kurzy Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. Tak nechoďte daleko od rádia.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
6: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
5: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
6: To asi jo, no.
5: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
6: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznáme, ne?
5: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
6: Tak to je slušný.
5: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
6: A to je jako kolik?
5: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
6: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
5: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
6: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
8: je fajn. Area Bory Plzeň, to nejlepší místo pro nákupy všeho druhu, vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro standard mletou kávu Marilla. Kilogram za 189,90 pouze v pátek. A čokoládu Milku v Bila klubu za 27,90. Bila. To dobré začíná u nás.
11: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
12: Prosecco přesně v italském stylu?
13: To je Mionetto.
12: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
13: Mionetto.
12: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
13: Mionetto.
12: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
13: Mionetto. Víc než jen prosecco.
4: Fenomén Šance Liga je zpět.
14: Tady Karel Spáčil z Viktorie Plzeň. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
4: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
15: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Na D7 na 48. kilometru směrem z Chomutova na Prahu stojí porouchaná dodávka, dbejte zvýšené opatrnosti. No a na Tachovsku ve Vysokém Jamném probíhá rekonstrukce vozovky, provozy na místě řízen kyvadlově.
16: Wellness klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. Wellness klub Plzeň. Jedinečné dárkové poukazy pro vás. Wellness klub Plzeň.cz
4: Hit Radio FM+.

0: Dáváte si páteční Hit Radio, 7.32, to je aktuální čas, dobré ráno.
1: Zprávy mají být ve 30.
0: Tak mi to trošku ujelo, no. Davide, nebudeš se zlobit při pátku, ne?
1: Je pátek.
0: Je to omluveno?
1: Je.
0: Tak pojďme na ranní update.
2: Ranní update.
1: Módním hitem letošního léta jsou takzvané pyžamové sety. Volné košile s kalhotami nebo šortkami spojují pohodlí s elegancí a hodí se do města i na dovolenou. Stylisté doporučují vybírat hlavně modely z prodyšných materiálů, jako například len nebo bavlna. Češtinu se cizinci učí nejen kvůli práci nebo studiu. Mnohé k ní přivedou také české kořeny nebo obdiv k tuzemské kultuře a sportovcům. Podle lektorů je při výuce nejdůležitější studenty od začátku motivovat ke komunikaci a neodradit je složitou gramatikou. Američané na konferenci představili chybně označenou mapu Afriky. Na mezinárodní akci v Brazílii byly na mapě špatně popsány všechny vyznačené africké státy. Americké ministerstvo zahraničí se za chybu omluvilo a uvedlo, že prezentace vznikala na poslední chvíli.
0: Co tady na to koukali a co nás nejvíc pobavilo je, že pobřeží Slonoviny není označený ani na pobřeží,
1: ale ve vnitrozemí, no.
0: Tak tady je západní Sahara, ta je na východě a Jihoafrickou republiku střihli vedle Egypta, no.
1: Mě to připomnělo takový ty klasický výmluvy ve škole, víš, ale prostě ta prezentace paní už to na poslední chvíli, to prostě já jsem to fakt nestíhal.
3: Jsme se neučili tohle.
0: Podle mě jim to, dala, jim to vyplivla umělá inteligence, ale věříme tomu, dáme to tam. Pojďme se utěžit. Je to rychlá pětka o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun, 9 kurzů, desítky receptů a spousta tipů od michelinského šéfkuchaře. Tak napište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Rose, taky Bruno Mars a Paté na Hit Rádiu v 7.36. Aha.
1: Rychlá pětka. Celý tento týden v Rychlé pětce hrajete o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. Tak kdo bude tím posledním dnešním soutěžícím?
0: Tím soutěžícím bude Lukáš. Lukáš, dobré ráno.
2: Dobré ráno všem.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Lukáš z Hradce Králové a David, jož jste směje, protože vy se prý znáte, nebo co?
2: Já jsem z toho úplně vyřízený.
4: A pozor, toho není domluvený, jo.
0: To není, takhle, teďka to vypadá, jako že tady voláme svým kamarádům. Ne, opravdu, já jsem tady vybral Lukáše ze všech SMS, co dorazili. Takže si kluci můžete pokecat, tak pak budeme soutěžit.
4: Hele, byl včera na fotbale, Krajdo, nebo ne?
2: Nebyl.
4: Ale brácha jsme jsem. Viděli.
2: Jo, brácha tam byl?
4: Jo, byl.
0: Dobrý, hele, váš čas vypršel, jo. Tak Lukáši, pojďme soutěžit.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Kolik stran má hrací kostka?
2: 4.
3: Ještě?
2: 4.
3: Jako je ještě jedna šance?
0: Poslední šance jsou
3: opravy. Poslední, hele, představ si tu kostku v hlavě.
2: Jo, 6.
0: Jo, tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Lukáši, budeš vědět, jak se jmenuje hlavní město Slovenska?
2: Bratislava.
0: Jo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Kterému orgánu v lidském těle se říká taky pumpa?
2: Srdce.
0: Jo.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Který pták je známý tím, že nosí děti?
2: Čáp.
0: Jo. A poslední. Otázka pátá.
3: Kolik minut mají 2 hodiny?
2: 120.
0: 120!
3: Je to tvoje!
0: Je to tvoje!
3: Já si myslím, že na jeho hlase je znát, že jako to je jedna velká náhoda a že je sám překvapen. Ne, že to vyhrál, ale to s tím Davem teda.
2: Já jsem úplně vyřízený. Já jdu teďka do práce, tak říkám, já to zkusím. A já jsem spíš rád, že mluvím jakoby s Davidem, no.
3: Tak pecka. Ale
4: tu máš do práce asi 5 minut.
2: No, já jdu jakoby odnikud jako jinut, ale prostě jsem úplně vyřízený.
0: Lukáš byl někde přes noc, takzvaně.
2: Ne, my jsme byli na chalupě.
0: Na chalupě přes noc. No. Lukáši, tak moc gratulujeme, teda kurz od Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun, to je tvoje, tak můžete se s Davidem dát nějaký víkendový sezení a něco si povařit spolu. Tak Lukáši, hezký víkend přejeme, neupejte se dneska, čau.
2: Děkuju, mějte se, ahoj.
3: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
5: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Tohle jsou hodiny, tohle je Hit Radio v 7.42. Dobré ránko. Jak jsem asi měsíc, dva zpátky říkal, že si plánuju udělat kapitánský průkaz, tak možná radši ne.
1: Já myslím, že se pochlubí, že už ho máš.
0: Možná právě radši ne. Já se jdu pochlubit s tím, co se stalo včera. Jo. Včera bylo vedro, tak co teda mojí budeme dělat? Takže si půjčíme malou loďku, na kterou nepotřebuješ průkaz. Zase u stejného borce jako posledně. Přijedeme tam a borec po mně hodil klíče od lodi a ať jedeme, ať si děláme, co chcem. Tam fajn, dobrý, tak jsme se nalodili, já jsem jim pak odvázal vepředu a už chceme odjíždět a on, jste zavázený ještě z boku. No já, aha, tak nás odvázal, takže já bych možná vodil s tím molem, toho jsem si nevšiml, takže jsem byl poprvý za úplnýho idiota, jo. Pak asi dvě hodiny jezdíme po Vltavě, vracíme se zpátky, tu loďku parku zpátky na stejné místo a majitel říká, pojďte, já vás svezu na pořádný lodě. A on tam měl loď, která tahá ty lyžaře po vodě, takovou tu extrémně silnou, jo, tak nám to chtěl ukázat, tak jsme přeskočili vedle, teďka tam jezdíme, že jo, točíme ty Instagramy, pohoda. Vracíme se zpátky a on říká, ty vole, já mám asi Fata Morganu. A kouká takhle dopředu a já tak koukám a říkám, to je ta naše malá loď? A ona byla uprostřed Vltavy.
1: Se neuvázal pořádně, jo?
0: No počkej, já jsem totiž měl strach z toho, jakože už jsem to jednou pokonil, že jsem to blbě odvázal a já mu říkám, ono to možná tak jako někde jako se zazdilo, jo, ta moje informace. Já říkám, já to radši přivazovat nebudu, udělejte si to sám, je to vaše loď. No a teďka tam jezdíme, víš, pohoda. A ta loď najednou uprostřed té Vltavy a on. Hele, tak dobrý, no, tak teďka musíme teda přijet tady to lodí tady k té vaší. Vytáhněte si z kapsy telefon a asi klíče od auta. Přitáhněte si to tamhle tím pádlem a musíte tam přelíst. Jo, tak jsem tam přelez, zaparkoval jsem na podruhý a jako dobrý, a já mu říkám, že jsme měli ještě dceru a já říkám, prosím vás, co by se stalo, jako kdyby ta loď, kam by jako vodila? A on, kdyby tady nebyla dcera, tak bych vám řekl, kam by vodila. Takže to je moje story.
2: Ale dobře to dopadlo.
0: No, doslova, dobře to připlulo, jako jo. Ale kdybys viděla ten jeho výraz a můj výraz a teďka já jsem si říkal, ty ta loď nestojí úplně málo a ona se tam prostě toulá přímo uprostřed té Vltavy, ne? Takže, co si myslíte o tom, jestli si mám nebo nemám dělat kapitánský zkoušky?
1: Určitě
0: zkoušky?
1: Do toho musíš.
0: Určitě, že jo, určitě. Tak děkuju, no, tak já do toho půjdu. Za chvíli půjdeme do další muziky, Coldplay, David Guetta, no a i k vám na silnice do auta, řekneme, kde to v pátek ráno stojí. Hezké ránko.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Už tam budem? Nech toho.
6: Později už tam budem.
5: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
8: Toto je.
9: Dopravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Skladové vozy Dacia i hned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio. Hit Radio.
13: Martinez, you ready, girl?

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na Jindřichohradecku na příjezdu do Chlumu u Třeboně směrem od Majdalény. Probíhá vyšetřování nehody dvou osobáků a autobusu. Počítejte s omezením.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče.
0: Směrem od Majdalény probíhá vyšetřování nehody dvou osobáků a autobusu. Počítejte s omezením.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno.

0: půlka prázdnin, Hit Radio v uších, David Guetta a Teddy Swims na Hit Radio v 7.56.
1: Sociální sítě zase našly něco, co jsme dělali, si myslím, jako děti, aspoň já jo, a prodávají to jako nějaký wellness konovodobí. Co uděláte, když přijdete domů po práci, jako první věc?
0: Jako první věc, co uděláme, já si umyju ruce.
2: Vy chodíte doma v botech, jo?
1: Taky jsem na to myslela, ale...
0: Dobře, tak když chcete být takhle, tak co udělám, když přijdu domů? Tak já si na chviličku sednu a trošku si dáchnu teda. Mm-hmm. My samozřejmě se odprostíme tady, Davide, od těch hnidopíských věcí, jako sundání bot a daní pověšení klíčů na věšáček, jo, mytí rukou, tak.
1: David, co u Davidu teda?
2: Asi podobný, no.
0: Jo.
1: No tak podle jako tohodle, co chci říct, jste už trošku out, jo, podle internetu, protože frčí nový trend, který se jmenuje floor time, jo, že lidi přijdou domů, odloží telefon a na čtvrt hodinky si prostě lehnou na zem. Takže Michal je tomu blízko, ten leží na gauči na čtvrt hodinky, ale prostě na koberec, na podlahu, bez hnutí, čtvrt hodinky se tam položíte a jste dobrý.
0: Víš, ono z toho gauče na tu zem už to je opravdu jenom kousek, jo. Ale teďka já to vlastně docela chápu, protože nevím, jak to máte vy. Ale přiznávám se takhle veřejně, že v těchto vedrech si občas rád lehnu jen tak na zem, protože to je ta nejsturnější věc v bytě.
1: Rozhodně.
0: Jo? A je mi to i příjemný na záda, teda ležet chvíli na té tvrdý rovný zemi. Nevím, možná to děláte taky, nebo jsem divnej, nevím. David Kejve, takže to dělá taky, tak děkuji, že jsi mě zachránil.
1: Taky si tím ale prý restartujete mozek a odbouráte stres celýho dne, kromě toho, že se ochladíte.
0: To je ono, já si ten mozek restartuju, když se mi povede v této pozici ještě třeba usnout, chci 20 a je z toho 120. To jsem restartoval, že pak nevím, co je za století. Za chvíli 8 hodin a Davidovi zprávy. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
8: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
9: Jasně, já ti splním přání, trio.
10: Ryba jo.
9: Chytrý mozek.
10: Bujné svaly.
9: Kila dolů bez námahy.
11: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
12: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
13: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
16: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zrušení televizních a rozhlasových poplatků se může zpozdit. Vláda chce změnu prosadit od ledna příštího roku. Termín ale mohou oddálit obstrukce opozice. Česká televize i Český rozhlas proto připravují krizové rozpočty pro případ výpadku příjmů. Pokud se zákon nestihne schválit včas, nová pravidla začnou platit až později. Válka s Íránem podle většiny Američanů nestála za to. Průzkum zahraničních agentur ukázal, že tento názor sdílí 2/3 dospělých Američanů. Postup prezidenta Donalda Trumpa vůči Íránu nyní schvaluje jen 28% dotazovaných a podpora klesá i mezi republikány. Podle analytiků může být nespokojenost s válkou problémem pro Trumpovu stranu před listopadovými volbami. Kanadská stážistka zadržená v NATO měla podle Reuters špehovat pro Čínu. Belgické úřady ji minulý týden zadrželi kvůli podezření ze špionáže na velitelství NATO. Podle zahraničních médií pracovala pro čínské zpravodajské služby, oficiálně to ale úřady zatím nepotvrdily. NATO uvedlo, že případ nenarušil fungování ani bezpečnost organizace. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Plzeň postupně opravuje své městské domy. Aktuálně už je hotovo v centru, kde skončila rekonstrukce domu na adrese ve Smetanových sadech. Vzniklo tam 8 nových bytů, do kterých se první nájemníci začnou stěhovat už letos na podzim. Město bude vybírat hlavně mezi rodinami s dětmi. A teď jdeme na počasí, které na dnešek pro západní Čechy slibuje extrémní horko. Odpoledne naměříme mezi 35 a 39 stupni Celsia. Celý den bude hlavně jasno nebo polojasno. K večeru pak oblačno a dorazit můžou přehánky.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Dobré ráno, šampione.
3: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
15: jsme tady pro tebe.
3: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
0: Hezké páteční ráno.
1: Krásný pátek vám všem.
17: Snídaně šampionů.
1: Zůstaňte s náma, protože už za chviličku se spojíme s interpretem, kterýho za týden čeká jeho největší koncert na Letenský pláni. Tak kdo to asi je?
0: Kdo to asi je, Davide?
2: To je Marek Ztracený, ne?
0: Fakt? To není možný.
2: Měl by být?
0: To není možný. Za chvíli Markovi zavoláme, tak buďte u toho. Teď linkyni 802.
15: Dobré ráno.
3: Hit Radio

0: Hitleroy, Justin Bieber, posloucháte páteční Hit Radio snídaní šampionů. 8 hodin, 8 minut, krásné ráno.
1: Je tady ta chvíle, na kterou jsme se těšili. Dneska přesně v 9 hodin vychází nový single Marka Ztraceného, jenže vy na něj vůbec nemusíte čekat, protože na Hit Radio ho uslyšíte už za pár minut v úplně první premiéře. Budete opravdu úplně první.
0: Wow, no a co je na tom nejlepší, že Marka máme právě teď na telefonu. Marku, dobré ráno.
2: Dobré ráno, mimochodem z Letenské pláně. Ahoj.
0: Dobré ráno, no my se shodou okolností chceme o Letenské pláni pobavit, takže už za týden obří koncert na Letenské pláni. Jak to vypadá s přípravama, Marku?
2: Prosím tě, jde to až, bych řekl, přehnaně dobře. Všichni se to užíváme, nejsme ani hysteričtí, ale spíš je to prostě taková jako hezká cesta. Zrovna tu stojím, nemůžu věřit svým očím, je to obrovský, krásný a doufám, že už brzo to všichni uvidíte.
1: Já jsem se chtěla zeptat, odkud tu premiéru novýho songu Obuj si mé boty budeš ladit, takže teďka víme, že seš na Letenský pláni, takže to si asi neposlechneš teďka, viď?
2: No, možná sednu do auta, abych řekl pravdu, mám to tady připravený a no, poslechnu si to jako vlastně poprvý, říkal jsem si, že svoje oblíbené rádio nemůžu nechat čekat a posluchače taky ne. Takže proto takhle spolu mluvíme.
0: A nebo jestli už tam máte pehačko, jestli už tam máte zvuk, tak to můžete Hit Radio pustit na to. Marku, jak se jmenuje nová písnička, kterou budeme za chvíli hrát?
2: Jmenuje se Obuj si mé boty. Je to vlastně docela zajímavý příběh, protože já jsem tu písničku složil, je to pár dní, bylo to večer, jsem seděl s kytarou u piana a složil jsem jí. A hned druhý den ráno, protože se mi hrozně dostala do hlavy, jsem vyrazil do studia do Vídně a za dva dny jsem měl natočenou. A stala se pro mě nějakým způsobem důležitou, myslím, že ten text by se mohl dotknout všech, protože je to o tom, že mám přímo jsem se poslední dobou, že lidi často soudějí bez toho, aniž by prostě si obuli boty ostatních, nebo se na to podívali z druhého pohledu, takže si se to zpívám za sebe, ale myslím si, že tuhleto písničku tam by se mohlo najít spoustu lidí.
1: Bude tahle ta novinka součástí setlistu na Letenský pláni?
2: Je to, ano, bude, a je to trošku možná naivní představa a přání, ale chci požádat své fanoušky, teď týden před koncertem vlastně tuhletu písničku vydávám, jestli by se jí do posledního slova naučili a se mnou si ji zaspívali na tý Letenský pláni, protože já bych na tuhle písničku chtěl tam točit část nového klipu a taky chci požádat, jestli by se mohli pokusit o nemožný a naučili se to úplně celý a zpívali tak, jako by to znali už několik let.
0: Takže ona ta písnička ještě není nikde venku, to až po 9. hodině u nás teda tady na Hit Radio exkluzivně, takže teďka je potřeba si možná vzít třeba notýsek a psát si ten text, kdo by se chtěl učit už teďka takhle před tou 9., že jo?
2: No a to by bylo úplně ideální. Ale je pravda, že v 9 hodin vyjde lyric video, to znamená jako na YouTube video, kde ten text se před váma píše a vy si ho můžete rovnou číst, tak třeba to je taková malá pomůcka.
1: Vyjde to určitě.
0: Tak Marku, my jsme moc rádi, že můžeme být první. I posluchači určitě jsou rádi, že budou u té absolutní premiéry. My děkujeme, že jste byl s námi ve vysílání. Těšíme se za týden, držíme palce a teď teda pojďme si užít tvůj nový song Obuj si mé boty.
2: Ať se vám líbí, ta písnička je pro mě důležitá. Vás zdravím a užijte si víkend a za pár dní se vidíme na Letenský pláni.
1: Budeme se těšit, ahoj.
0: Za týden, ahoj.
2: Ahoj.
3: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než boju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Klasika Marka Ztraceného, Oboj si mé boty, exkluzivně na Hitrádiu ve 8:45, oficiálně bude venku v 9 hodin. My jsme před chvílí měli Marka na telefonu a právě tuhle novotu slíbil, že zahraje už za týden na Letenské pláni.
1: Taky vás prosil, ať se ji naučíte, samozřejmě, ať to tam můžete už rovnou zpívat spolu. A když jsme tady měli toho Marka, tak máme jednu dobrou zprávu pro všechny, co se chystáte příští pátek na Letnou. Vypadá to, že počasí mu tam bude přát, protože i v 6 večer má být kolem 30 stupňů. Jenže vlastně proti dnešku to je celkem příjemný, si myslím.
0: Se líbilo, jak jsme změnili, včera se mi smála moje a říkám, ty, ono bude jenom 31 stupňů. Jak vlastně to myšlení přepneš, jo, když vlastně se začínají stávat standardem 40 stupňů vedra, tak si říkáš, no jenom 31.
1: Jako včera ve středních Čechách padlo přes 36 stupňů a dnešek má být ještě teplejší, ale zároveň jsem teďka viděla nějaký nový informace o tom, že se blížej i buřiny, takže možná si odpočneme.
2: To jsou zase strašný výkyvy, 37, pak 28, to zase nastydnut.
0: No ale včera bylo někde snad, kde to bylo, na severu Čech někde 40, a to kecám, ale něco ke 40 zase něco padalo.
2: Strašný.
0: Tak dneska snad nepadne my tím vedrem, nicméně k tomu horkýmu počasí, pokud vyrážíte někam k vodě, nebo chystáte nějakou zahradní party, tak chystáme speciální věc, a to Summer Party Hitrádia. Od dnešních 15 hodin do nedělních 18 vám budeme hrát ty nejlepší letní pecky. A tohle si myslím, že by mohlo být takový parádní warm-up.
1: To se bude zpívat Absolutely Everybody.
0: Přesně.
2: Dobře ty.
0: Teo, tak to jsem nečekal, Jasmin teda. Vanessa Amorosi. Pojďme na to, 8:16, hezké ráno.

0: Hotly Everybody, Vanessa Amoros je 8.20. Na Hit Radio, krásné ráno. Před malou chvílí jsme měli ve vysílání Marka Ztraceného, připomeneme pro vás, kdo jste se připojil až teď. Pouštěli jsme si jeho nový song Obuj si mé boty, který bude oficiálně venku až v 9 hodin. No a chodí nám od vás zprávy a hlasovky. Jak vás to dostalo?
1: Jedna z těch hlasovek nás překvapila, protože ono, když se zaposloucháte, tak na začátku se bojíte, kam se ta hlasovka vyvine. A ona je vlastně strašně pěkná, tak pojďme si to poslechnout.
2: Já se omlouvám, ta Marková písnička je tak nádherná. Ta mě tak rozplakala a tak mi udělala hezky na duši. Děkuju mu za ně. Ahoj.
0: Tak kdybyste si to chtěli dát ještě jednou, jak bylo řečeno, po 9. hodině na YouTube, bude to tam i s textem, s lyrics, taky na Spotify a všech streamovacích platformách, Obuj si mé boty, Marek Ztracený. A připomínáme ještě jednou, že už příští týden se s Markem potkáte na Letenské pláni.
3: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes,
7: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nuk v Bila klubu za 24,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila, to dobré začíná u nás.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Moderní internet www.starnet.cz.
11: Starnet internet.
12: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. Bean Staňkov.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem na D5 na 116. kilometru ve směru na Rozvadov probíhají v pravém pruhu práce údržby. No a na Plzeňsku na výjezdu ze Sedlce směrem na Kralovice bude probíhat údržba zeleně.
1: Wellness klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. Wellness klub Plzeň. Jedinečné dárkové poukazy pro vás. Wellness klub Plzeň.cz.
2: Hit Radio FM+.

0: co? Tak pro vás, koho se to týká a máte volno, asi pocit k nezaplacení. Ano, máme to stejně, i my tři se těšíme na víkend. Global DJs na Hit Radio v 8.32. Krásné ráno s vámi, Michal, Jasmina, David. A ten poslední jmenovaný pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Nový Spider-Man míří na rekordní start. Podle prvních odhadů by mohl film Spider-Man Brand New Day během premiérového víkendu utržit až 10 miliard korun. Pokud se prognózy naplní, zařadí se mezi nejúspěšnější premiéry v historii filmového světa Marvelu. Fotbalisté Hradce Králové jsou ve třetím předkole Evropské ligy. V domácí odvetě porazili norské Tromsø 3-1 a po celkovém vítězství postoupili dál. O postup do další fáze si zahrají s tureckým Bešiktašem, za který nastupuje i český reprezentant Václav Černý. Kvalita vody v některých přírodních koupalištích se zhoršila. Kvůli vysokým teplotám přibyly na některých místech sinice, které mohou být zdravotně rizikové. Hygienici ale zároveň upozorňují, že po celé republice je stále řada přírodních koupališť s vodou vhodnou ke koupání.
0: Já si myslím, že u vody je teďka v těch vedrech tak narváno, že už i sinice odešly k vodě jinam. Nicméně na to existuje parádní web koupacívody.cz, který ukazuje kvalitu vod, je to přímo od ministerstva zdravotnictví. Ano, takhle chytrý budu v pátek ráno. Tak ať nezezelenáte, pozor na zelenou vodu, ať si kromě zážitku nedonesete taky vyrážku. A od nás teď něco na rozehřátí, to dneska budeme potřebovat.

0: 9 minut po půl deváté, Hit Radio Fuších. Krásné páteční ránko.
1: Pokud milujete snadný, ale zábavný soutěže, tak tahle ta je přesně pro vás. Soutěž Dokonalá desítka. Každý pátek s Jirkou Plnářem. Dneska bude s Káťou Pechovou po 12. hodině.
0: No a co můžete vyhrát dneska? Tak takhle před víkendem, co by se rozhodně hodilo, 10 000 korun na benzín a letní občerstvení na cesty. Jako určitě se to hodí. 10 táců na benzín, ještě chvíli se budou v Hormuzu mydlit, tak to stačí tak na půl nádrže, ale desítka skvělý. Tak po 12. hodině poslouchejte Hit Radio a můžete si 10 000 korun na paliva vyhrát. No a když s námi zůstanete i za malou chvilku, tak my vám budeme hrát to, co vás bude bavit, to je pan Sheeran, Overpass Graffiti a staví se i Cyril s Tamlinin. Hezké ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Kvíz na ruby. Tady se fakta kroutí, pravda se směje a výhra číhá za rohem. Nenech se zblbnout pravdou. Každé odpoledne mezi 3. a 6. Divokej západ Hit Radio FM+.
3: Tepláky nebo repráky a mnoho dalšího.
4: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
3: Vaše centrum nákupu a zábavy.
4: Olympia Plzeň CZ.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší, všude
6: je fajn. Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech, konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na

0: Jsou v životě chvíle, kdy je pro vás úplně cizí člověk mnohem větší superhrdina, než třeba opravdický Superman, jo? Třeba když vám uprostřed ničeho přestane fungovat auto, to asi známe všichni, jo, ten pocit, že auto stojí, vy teďka nevíte, co s tím, co máte dělat. A někdo jede, zastaví a pomůže vám, jo, zachrání vám ten váš den nebo to vaše auto, ale pak, jak mu mám poděkovat?
1: No, tak
0: jako podat ruku,
1: dobrý, nebo... dobrý je alespoň poděkovat. Tam si myslím, že můžeme začít, jo, od toho se můžeme odpíchnout a poděkovat. Tak...
0: Já nevím, jestli pozvat na kafe, nebo mu jenom dát ruku, nebo mu dát nějaký jako bankovky.
1: No dost možná, třeba nás poslouchá někdo, kdo takhle začal nějaký vztah a už jsou spolu třeba 20-30 let, jo, že nějaká žena potřebovala pomoc, chlap zastavil, vzal z toho kafe a je z toho celý život společný. Ale jinak, já nevím, tak asi záleží, co to je za pomoc, ale určitě
0: a ty jsi
1: poděkovat.
0: To zažil?
1: No takhle, já to zažil, že jsem už několikrát pomáhal, ale říkám si, odměna kde? Odměna tak nějak nepřišla, takhle vždycky ty lidi poděkovali a to bylo, že se mi tahal tady z příkopu a takhle, takže já takovej samozvaný silniční samaritán, vlastně já to jako nepožaduju, ale říkám si, že když už by ti chtěl někdo dát nějaký spropitný, tak co, tak jako pětistovku.
0: Teďka to řeší opravdu motoristé po celém světě, údajně.
1: Když si ti vybije Tesla, kolik by si byla ochotná dát, že představ si, že jste s Kubou uprostřed ničeho, jo, a vybije se vám to vaše elektrický auto, jo, baterky, nula, došlo, vybito, fertich, jo. A kolik byste byli ochotný dát peněz?
0: No, je to
1: v tisícovkách, kdyby někdo přijel tím nafťákem, co? S tím agregátem, že?
0: A pojď si kopnout.
1: Je mi to jasný. Takže takhle, já si myslím, že nejhorší na tom je, že když vydáš pětistovku a ten druhý řekne, to je dobrý, ty dáš zpátky do peněženky a oba tam tou minutou mlčení jako budujete největší trapas týdne, jako jo. Tak aspoň poděkovat. Alize, hezké ráno.

0: Lolita na Hit Radio v 8.56. A to znamená, že páteční snídaně šampionů je u konce a teď už vás vypustíme vstříc víkendu.
1: Ano, vyprovodíme vás k víkendu. Budeme se na vás těšit zase v pondělí samozřejmě od 6 ráno v plný sestavě tady.
0: Přesně, no a ještě jednou připomínáme, že dnes v 15 hodin startuje Summer Party Hit Radia, takže od dnešních 15 až do nedělních 18 vám budeme hrát ty nejlepší letní pecky k tomu, no nejlepšímu, k tomu letnímu počasíce venku.
2: Jsme v éteru.

0: se dneska neupečte, opatrujte se.
1: Užijte si pátek a víkend a ahoj.
0: V pondělí se těšíme. Čau, čau, čau.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, s ním 2,5 minuty před 9. Bára Škrybová, mějte krásný pátek. Aktuálně se jezdí krásně, nemáme tady žádné varování před dopravní nehodou ani novou komplikací, tak jezděte opatrně i nadále. Šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Do plavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj 2měsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí. Už tento víkend na Hit Radio. Hit
4: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
6: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM+.
8: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dnešek bude v Česku mimořádně horký, někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia, což se letos stalo už na konci června a také tento týden ve čtvrtek. Varují proto před velmi silnou zátěží teplem, lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Potíže mohou být i v dopravě. Velmi suché počasí nehraje do karet zemědělcům. Jedna z nejhorších situací je v současné době na Moravě. Pokračuje předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
9: Je bohužel teď umocňováno ještě těmi avizovanými velmi vysokými teplotami, které mohou celý týden dosahovat i přes 35 stupňů Celsia, což samozřejmě povede k dalšímu vysušování.
8: To může potkat řadu rostlin, které se aktuálně počasí snaží hlavně přežít. Rada míru dosáhla dohody ohledně úplného odzbrojení Hamásu a dalších palestinských skupin v pásmu Gazy. V noci na dnešek to oznámil americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. No a fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy. Otroci v domácí odvetě druhého předkola zdolali po obratu Tromsø 3-1. Před týdnem v Norsku zvítězili 1-0. Do třetího předkola konferenční ligy postoupili i fotbalisté Jablonce. Přešli přes chorvatský Varaždín.
2: Buď u toho, když se děje něco extra. Klub posluchačů Hit Rádia je tvůj klíč k soutěžím, bonusům i zákulisním informacím. Přihlas se na webu hitradio.cz.
1: A dneska pokračujeme v hitech. Teploměry v pátek budou atakovat 39 stupňů Celsia. Na horách pozor, 35, prosím vás, na horách, jo. Počítejte dneska ale i s o něco větší oblačností než včera. S odpolednem ještě nějaký ten mráček přibude a s večerem se někde můžou objevit i bouřky.
2: Hit Radio FM+.
1: A je to tady pátek, krásné dopoledne, přeje Bára Škrybová. Jezdí s vámi pubertáci na dovolenou. A jak je tam případně dostanete? To mě strašně zajímá. Proberem.

Snow Patrol Chasing Cars, Hit Radio FM Plus, s vámi je pátek dopoledne, 9 hodin 13 minut. K tomu 31. července dneškem jsme přesně v polovině prázdnin. Ještě stále běží čas letní, pohodový, čas plný výletů, kempů a dovolených obecně. A mě zajímá, jako matku puberťáka, jestli s vámi ty pobertové jezdí ještě na dovči. Když půjdeme jako víc konkrétně, jo, tomu mýmu je téměř 17 let. A já si pořád jako myslím, že je úplně normální, že ho prostě čapnu a že jede se mnou. Mně začíná dneškem dovča, jo. A my jsme takový jako trošku pankáči na plánování, tak máme ještě, nebo spíš nemáme ještě vůbec nic naplánováno. A tak jsem se včera zeptala, tak kam pojedeme, co budeme dělat, začínáme dovča, tak jako radostně. A dočkala jsem se odpovědi, no já vím, bohužel. Tak říkám, no tak mi poraď, kam pojedeme. Nikam, já chci být doma. Já jsem jediný, kdo z mých kamarádů musí s mámou na dovolenou. A já jsem si uvědomila, že asi možná jo, že to vnímám fakt jako zkresleně. A furt ho vidím jako malýho, ale teď jako matka. Jak se odprostíte od toho, že je malej, že na tu dovolenou prostě patří a že bez něj to bude polovičatý. No a tak jsem si řekla, že to tady probereme spolu. Jezdí s vámi, prosím vás, ještě pubertáci na dovči? Případně mi napište, jakou páku máte na to, aby jeli. A nebo klidně pište i to, jak se srovnáváte s tím, že vůbec nejedou. 720 870 237, Vivírek Sá, Faithless, New Religion, hezký pátek všem.

0: Top Loader Dancing in the Moonlight, to je tak hezká písnička a dali jsme si ji v pátek dopoledne na Hit Rádiu FM Plus 9.23. Zabrousili jsme na možná bolavé rodičovské téma, a to puberťáci už s námi nechtějí na dovolenou. A píšete mi, jak to děláte, aby stejně jeli. A Mirka mi napsala na WhatsApp 720 870 237. Ahojky, mému synovi je taky 17 let. Byli jsme spolu 14 dní na dovolené. Po dovolené mi ale řekl, že na další už se mnou nepojede. Nachodili jsme tolik kilometrů, kolik nedal za celý rok, ale aby vydržel, tak jsem si ho uplácela jídlem, na to on slyší. Super tip, Miru, naplánovat nakonec cesty nějakou parádní restauraci, to je super, to zkusím, díky moc. Lenka, ahoj Báro, synovi je 16, ale to prohlásil, že s námi jede jenom pod podmínkou, že bude mít vlastní pokoj a volnou Wi-Fi. Nakonec jsme se domluvili a bylo to úplně v pohodě. Leni, dobrý. Ahoj, klukovi je 17, ale letos poprvé zůstal doma a upřímně bylo to zvláštní. Pořád jsem měla pocit, že někoho zapomínáme. Kevina, viď? No, to je přesně to, čeho já se bojím, tý prázdnoty, no. Takže, pojďme si to shrnout. Wi-Fi, jídlo a bude dobře, jo. Tak já to zkusím. Máte-li ještě nějaký tipy, nebojte se nám to dát vědět na WhatsApp 720 870 237. Za chvilku Kelly Clarkson anebo Mirai. Hit Radio. Jenom hity. Hit Radio.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
4: všude je fajn. Area Bory Plzeň. To nejlepší místo pro nákupy všeho druhu vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
6: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
10: Nový domov na vás čeká u Daliborky v Nepomuku. Místo, které si zamilujete za cenu, kterou jen tak nenajdete. U Daliborky Nepomuk.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si...

Mirej, vedle tebe usínám, Hit Radio FM Plus v pátek dopoledne s vámi. Máme přesný čas 9.34, my se jdeme ještě vrátit k tématu, jak to děláte s puberťáky, aby s váma ještě jezdili na dovolený a jestli s váma teda jako vůbec jezdí. Protože mi píšete, Jitka mi napsala, ahoj Baru, tvůj puberťák je statečný, že s váma ještě jezdí. My měli dva, jeden by možná jezdil do teď, je mu 22 a ten druhý by nás nejradši neviděl celý dva měsíce, tak si vyber, jo, je pravda, že je to asi všude jiný, no nebo jako, no jasně, jak to, tak to myslím. A já ještě se chci omluvit všem tatínkům, protože jsem možná nezmínila jasně, že se to téma samozřejmě týká i tatínků, nejenom maminek. A jsem moc ráda, že se mi jeden z nich ozval, konkrétně tady Vlasta. Ahojky, nejsem matka, ale jsem otec, kterému děti říkají, že jsem vlastně i máma. Mám tři děti a jako správný otec se jim snažím udělat dětství nezapomenutelné. A proto musím podotknout, že se mnou jezdí všechny děti téměř všude, i na dovolenou, a to včetně přítele nejstarší dcery. Současný věk dětí 20, 16, 14. Holka, holka, kluk. Takže za mě musím konstatovat, že ne všude to je stejné. No a když jsem se ptala ještě Vlasty, jaký má teda na to páky, tak jsou to prý zážitky, humor, děti se nesmí nudit, i já se proměním do puberťáka, což prý u něj není vůbec problém. Občas se za něj prý i stydí, ale to je asi to, co je baví. No a je to hlavně o tom vztahu, že jo, který jsme si s nima nastavili, a tady je to teda očividně správně. Díky moc všem a pouštíme si písničku Life is Life. Hezký léto všem.

0: čase 9.43 nám dohrává na Hit Radio FM Plus Miley Cyrus End of the World a už úplně dohrála. Je pátek a ještě dneska si pro vás Divoký západ odpoledne připravil kvíz na ruby. Zkuste si ho, platí tady jedno jediné pravidlo a to, že správná odpověď je vždycky ta špatná. Kluci vám budou pokládat otázky v limitu 30 vteřin a vy si pak za to vyhrajete přednabitou kartu do Olympia Plzeň v hodnotě 2000 korun. Blíží se nám 10. a než nám odbije, tak si zahrajeme Adele, Alex Warren se staví a taky Sunrise Avenue. To je muzika na letní páteční dopoledne, abyste ten den pak měli co možná nejlepší. Díky moc, že jste s námi, Bára Škrybová, zdraví.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Wellness Klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. wellnessklubplzeň.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
8: Vysoký standard bydlení, bezpečí pro děti, klid uprostřed přírody. Nový bytový projekt u Daliborky v Nepomuku má vše. U Daliborky Nepomuk.cz.
9: Hit Radio FM Plus.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Minutu a půl před desátou nám na Hit Radio FM Plus dohrál je Sunrise Avenue se songem Fairy Tale Gone Bad. S vámi Hit Radio FM Plus, už jsem říkala, a taky Bára Škrybová, a před námi jsou zprávy, doprava a počasí, a ta doprava právě teď. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Ve Stříbře na hlavní silnici, a to konkrétně na křižovatce s Plzeňskou ulicí, je pro poruchu odstavený náklaďák, tak s tím počítejte, kdo budete Stříbrem projíždět. Šťastnou cestu a vaše dopravní info nám případně dejte vědět k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90.

0: Konečná stanice Dnešek. Let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A borotalko, deospray, roll-on nebo deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
4: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. V Doksanech na Litoměřicku včera naměřili meteorologové 40,1 stupně Celsia. Přes 39 stupňů bylo v Plzni Bolevci, v Plzni na Mikulce a také Rokycanech. Uvedli to meteorologové. Rekordy padly na 114 ze 171 stanic, které měří déle než 30 let. Dodávka 8 darovaných starších vrtulníků z USA se zpozdí. Původně je měly Spojené státy dodat v letech 2027 a 2028. Dorazí ale nejdřív až v roce 2028, řekl to ministr obrany Zuna. Spojené státy dodají do Česka 6 bojových vrtulníků a 2 přepravní. Operace mozku je zase o krok dál. Českobudějovická nemocnice jako první v Česku využívá při některých neurochirurgických výkonech 3D brýle, rozšířenou realitu a umělou inteligenci. Jak přesně to funguje, vysvětluje mluvčí špitálu Iva Nováková.
5: Ve 3D brýlích se chirurgům zobrazuje hologram mozkových struktur vytvořený s podporou umělé inteligence. Operatér ve speciálních brýlích vidí hologram přesně zarovnaný s tělem pacienta. Trojrozměrný hologram vytváří speciální software z předoperačních snímků.
4: Snímky se skládají z magnetické rezonance a počítačové tomografie. No a kapitánka Barbora Strýcová dnes dopoledne oznámí nominaci českých tenistek na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové, který se bude hrát na konci září v Číně. Český tým se ve čtvrtfinále v Šenčenu utká s Velkou Británií. Češky si zahrají finálovou účast soutěže po 2 letech.
0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
6: Co vám budu povídat o těch hitech, které nám aktuálně panují? No asi jednoduše, že budou i dneska. V maximech se teploměry vyšplhají až na 39 stupňů Celsia a na horách až 33. Obloha bude oblačná, s večerem se můžou objevit i bouřky.
0: Hit Radio FM Plus.
6: Krásný páteční dopoledne přeje Bára Škrybová. Ano, páteční, dočkali jsme se, víkend už se na nás třese, za chvíli už to bude. Na úvod 11.

Tohle se tak povedlo, DJO End of Beginning, Hit Radio FM Plus s vámi, 10 hodin 13 minut k tomu, je pátek, je krásný léto, volníčko za dveřma, aspoň teda pro většinu z nás, tak si pojďme zase popovídat. Já teď nahazuju jiný téma než prázdniny anebo puberťáky, jo. Na tiskovce v Plzni k otevření nových městských bytů promluvil humanoidní robot. Bylo to hezký, mluvil vtipně, věcně, ale je to ten pokrok, no, ten nezastavíš, jak říká klasik. A mě zajímá, jak se právě na tenhle pokrok konkrétně koukáte vy. Je to podle vás dobrý? Je to správný? A nebo je to naopak něco, co se vám až tak nelíbí a třeba vás i děsí? Dejte mi vědět. 720 870 237, to je číslo na náš WhatsApp. Pište, namlouvejte, cokoliv je libo, já jsem na to zvědavá.

0: One Republic Runaway, Hit Radio FM Plus s vámi je 10 hodin, 23 minut úplně přesně a v Plzni mluvil na tiskovce robot, humanoid. Normálně tam stál u mikrofonu, měl triko, neměl obličej a mluvil hezky, věcně, vtipně a já jsem se vás ptala, jak se na tenhle pokrok díváte. Jitka mi na WhatsApp 728 70 237 napsala. Občas mi to přijde strašidelný a zvláštní, ale jsem pro každý pokrok. Pro moji generaci byl zázrak mobilní telefon, tak za mě a teď jsou tam 4 palce nahoru. Děkuju, jdeme dál. Honza, pokrok je fajn, ale neměl by vytlačit obyčejnou lidskou slušnost a komunikaci, toho se bojím nejvíc. Já to mám úplně stejně, Honzíku, vocať pocať, viď? Ale kde je to vocať a kde je to pocať, to je těžký. A teď tady mám zprávu od Míry a ta se mi moc líbí a tu bych prosím pěkně vyzdvihla, jo. Robot na tiskovce, za mě proč ne? Hlavně, ať pak nechtějí robota i do rádia místo moderátorů, to by byla škoda. No to teda, Míro, tesat do kamene. Já ti dám maily a telefony na naše vedení a pošli to i tam, jo? Děkuji pěkně. A díky moc všem za zprávy. Imagine Dragons, Shakira Zoo, to je muzika, která nám zpříjemní páteční dopoledne už za chvilku. Jo, a taky pro vás za chvilku budu něco mít, hlavně pro vás fotbalový fanoušky. Tak s námi zůstaňte.
1: Skladové vozy Dacia i hned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.
2: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140 letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude
6: zdejší,
7: všude je fajn.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
14: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. Bean Staňkov.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
18: Nový domov na vás čeká u Daliborky v Nepomuku. Místo, které si zamilujete za cenu, kterou jen tak nenajdete. U Daliborky Nepomuk.cz.
19: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio tady bude jen pro vás. Léto zní líp z Hit Radio.

Shakira, Hit Radio FM Plus, ladíte v pátek dopoledne, my moc děkujeme, je přesně 10:34. Máte plán na sobotní večer, respektive tedy vlastně už na zítřejší večer? Co takhle pořádná fotbalová atmosféra? Přímo v Plzni v Dusan aréně. Viktoria Plzeň čeká druhý zápas nové sezony šance ligy a do Štruncových sadů přijede zbrojovka Brno. Výkop je naplánovaný na 20:00 večerní, ale rozhodně není potřeba dorazit až na poslední chvíli, protože už před zápasem bude před Dusan arenou velmi živo. Čeká vás tam viktoriánská fanzóna plná fotbalových atrakcí, jak jste zvyklí, soutěže, občerstvení, zábava pro malý i velký fanoušky, tak jak to znáte, a fakt jako velká paráda. Brány stadionu se otevřou už v 19:30, takže opravdu si můžete užít celý fotbalový večer od začátku až do konce. Tak vezměte kámoše, vezměte rodinu, vezměte šálu, dres a všechno, co doma máte, a přijďte tu Viktorku pořádně podpořit. No a jak už jsem vás lákala před chvilkou, že pro vás budu něco mít, tak je to přesně tohle. Konkrétně 4 lupeny na tenhle zítřejší zápas Viktorky a zbrojovky. Adam je tomu, kdo se mi teď dovoláte do studia jako třetí. 720 870 237. Právě.

0: 10 hodin 42 minut, pátek dopoledne, Michal Schulte a Rehe Better Me na Hitrádiu FM+. Kam vyrazit? Už jste se byli, nebo už jste byli skouknout nějakou projekci v rámci letních plzeňských filmových večerů? Určitě doporučuji, je to obrovská paráda, sedíte na krásném místě, na netradičním pro promítání a užíváte si nějaký film. Kde konkrétně a co konkrétně se promítá, to najdete na www.festivalfinale.cz a na těchto stránkách najdete i předprodej vstupenek. Jednotná cena je 150 korun a samozřejmě v rámci filmových večerů fungují opět i projekce pro celou rodinu, a to ve statku u Matoušu na Bolevci. Tady se cena vstupenek trochu liší, a to 120 korun děti, ne, 120 korun a děti do 12 let platí 90. A já vám tady povím ještě ty nejbližší projekce, které se chystají, takže čtvrtek 6. srpna od 19 hodin právě u Matoušů Velrybí píseň a potom pátek 7. srpna od 8:30 Dovolená v Českém ráji, a to bude v restauraci Roští v Plzni v Křimicích, tak si to užijte.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
2: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hitradio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí už tento víkend na Hitradio. Hitradio.
3: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
6: Už tam budem? Nech toho.
7: Už tam bude.
6: Přestaň.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Fenomén Šance Liga je zpět.
9: Tady Karel Spáčil z Viktorie Plzeň. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
8: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
11: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
13: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
1: Hit Radio FM+.
14: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Živu, úžasný náboj má tahle písnička. To je vlastně úplně parádní páteční song. Já věřím, že jsme si ji užili spolu. Jsme nabití a můžeme jít na další zprávy, počasí a taky rovnou na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně jsme opět bez nehod i bez dopravních komplikací, takže já k tomu vlastně nemám co víc říct, ale pokud k tomu máte co říct vy, tak se nebojte a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Wellness klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. Wellness klub Plzeň. Jedinečné dárkové poukazy pro vás. Wellness klub Plzeň.cz.
2: Aktuality z Plzně.
3: Plzni vrcholí přípravy na letošní Sportmánii. Oblíbená akce i letos nabídne ukázky známých i neobvyklých sportovních aktivit, které si příchozí budou moci i vyzkoušet. Podrobnosti pro nás má mluvčí radnice Eva Barborková.
4: Každý ze tří třídenních bloků nabídne téměř 50 většinou sportovních, ale i zábavných stanovišť. To znamená, že celkem se na Sportmánii představí téměř 100 klubů či spolků. Děti do 15 let budou opět sbírat razítka do hrací karty a následně je měnit za bronzové, stříbrné a také zlaté medaile. V sobotu 15. srpna se brána parku otevře v 10 hodin. Co se týká toho slavnostního zahájení, to začíná v 17 hodin a na programu je například parkourové představení Jaroslava Chuma. Jako host na zahájení vystoupí také stříbrná olympijská medailistka z Londýna 2012, plzeňská tenistka Andrea Sestiny Hlaváčková a poté zaspívá dvojnásobný držitel ceny Anděl, zpěvák, textař a kytarista Tom Artway.
3: No a já ještě doplním, že Sportmánie bude probíhat v parku Za Plazou od 15. do 23. srpna. Vstupné bude tradičně zdarma.
2: Aktuality z Plzně najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
5: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
7: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Práva žádat po výrobci opravu pračky nebo mobilu i po standardní dvouleté záruce se Češi zatím nedočkají. Zákonodárci nestihli zákon vycházející z evropské směrnice schválit v termínu do konce července. Poslanci budou pro spotřebitele důležitou normu finálně schvalovat až na podzim. Pardubický kraj dál investuje do úspor energií. Součástí této strategie je také energetické společenství východních Čech. To potvrzuje i předseda výboru zastupitelstva Pardubického kraje František Brendl.
8: Před těmi 5 lety se Pardubický kraj rozhodl pro intenzivní investování do obnovitelných zdrojů a naštěstí byl natolik osvícený, že zhruba před 3 lety se rozjela příprava založení tohodle SVČ, tak aby z těch nově zbudovaných fotovoltaických elektráren jsme využili veškerou vyrobenou energii.
7: Do projektu jsou v současnosti zapojené hlavně školy a zdravotnická zařízení Pardubického kraje. Paraglidista uvízl v drátech elektrického vedení v Jakubovicích na Šumpersku poté, co se po vzletu dostal do problémů a jeho padákové křídlo se zamotalo do vodičů. Pilot se při nehodě nezranil, na zem ho snesli hasiči. No a fotbalová asociace České republiky svolala na dnešní odpoledne mimořádnou tiskovou konferenci. Na ní by mohla představit nového reprezentačního trenéra. Podle španělských médií by národní tým měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia.
9: Tvoje rádio, tvůj klub. Staň se členem klubu posluchačů Hitrádia a získej přístup k soutěžím i bonusovému obsahu. Registrace běží na webu hitradio.cz.
0: Dneska se budeme vařit ve vlastní šťávě, opět v maximech nás čeká až 39 stupňů, na horách se taky neschováme, tam nám hlásí kolem 33 stupňů Celsia. Obloha bude oblačná s tím, že odpoledne oblačnost ještě přibude a s večerem je třeba počítat někde i s bouřkami, tak určitě radši sledujte radar.
9: Hit Radio FM+.
0: A víkend už je zase o kousek blíž, dopoledne jde do finále, zbývá nám už jenom hodinka. Bára Škrybová přitom s vámi, pouštím hit Forever Young.

0: Hit Rádiu FM Plus 12 minut po 11. Tak prosím vás, dneska máme 31. července, tak už přesně týden, už jenom týden nám zbývá, konkrétně 7 dní, do té obrovské akce, kdy Marek Ztracený odpálí tu největší show své hudební kariéry, a to na Letenské pláni. Vydává navíc ještě i nový song.
1: Dneska přesně v 9 hodin vychází nový single Marka Ztraceného.
2: Marka máme právě teď na telefonu. Marku, dobré ráno.
3: Dobré ráno, mimochodem z Letenské pláně. Ahoj.
2: Jak to vypadá s přípravama, Marku?
3: Myslím tě, jde to až, bych řekl, přehnaně dobře. Všichni se to užíváme, nejsme ani hysteričtí, ale spíš je to prostě taková jako hezká cesta. Zrovna tu stojím, nemůžu věřit svým očím, je to obrovský, krásný a doufám, že už brzo to všichni uvidíte.
0: A já mám tady ještě upřesnění k té nové písničce a vlastně i přání Marka Ztraceného na vás, na fanoušky.
3: Jmenuje se Obuj si mé boty a je to trošku možná naivní představa a přání, ale chci požádat svoje fanoušky, jestli byste jí do posledního slova naučili a se mnou si ji zaspívali na Letenské pláni, protože já bych na tuhle písničku chtěl tam točit část novýho klipu.
0: Takže to je výzva, určitě to vezměte v potaz. Podívejte se na YouTube, Obuj si mé boty, Marek Ztracený, vemte si notýsky, vemte si tušky, učte se a potom toho 7. srpna to tam odpálíte s Markem společně. Kdo byste chtěl na Letenskou pláň zadarmo, mrkněte se k nám na Instagram, ještě stále tam probíhá soutěž a 5 z vás si tam může vyhrát 2 lupeny. Stačí nám tam napsat jenom, jakou písničkou by podle vás měl Marek Ztracený tuhle obrovskou show na Letný odpálit. My tady spolu na Hit Radio FM Plus jdeme zpátky k muzice, tohle jsou Huntrix a Golden. Hezká páteční písnička. Mějte hezký den.

0: Ego a Robert Burian, Žijeme len raz, to je typický letní song, ten nás krásně zavede vždycky na ty plovárny, na ty bazény, na přehrady a kamkoliv, kde je prostě to nádherný léto, třeba ke kioskům na zmrzlinu a tak dále. Léto nás čeká samozřejmě i o víkendu, ale nebude takhle tropický, jako máme dneska. Čeká nás zítra kolem 31 stupňů. Neděle vlastně hlásí to samý, ale pozor, zítra budou i bouřky. Zatáhne se, bude pršet, mají padat i kroupy. Ne samozřejmě všude, ale tak nějak jako na střídačku, takže já vždycky doporučuju, koukejte se na radar, aby vás to někde když tak nečaplo. Takže zítra opravdu ten radar mějte v merku. A neděle, tak tam budou už jenom jako přehánky. Ale teda oba dva dny bude spíš zataženo než nějaký velký sluníčko. Pokud někam jedete, třeba pod stan, tak se připravte taky na déšť v noci, možná i na nějaký větší nárazy větru, tak pevný nervy vám přeju. Já se třeba toho v noci strašně bojím, když jsou nějaký bouřky a tak a jsem ve stanu. Takže pevný nervy, užívejte víkend, užívejte samozřejmě i vysílání Hit Rádia FM Plus a celý pátek. Za chviličku vám posílám Dua Lipa, tady bude a Bruno Mars Grenade.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna.

0: Marie Rotrová, Harley, Vohnout, Stop, Chodrockfest.cz, Stop, Doraž, Stop.
1: Jasně, já ti splním přání, trio.
2: Ryba jo.
1: Chytrý mozek.
2: Bujné svaly.
1: Kila dolů bez námahy.
3: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
2: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

11.35, pátek dopoledne, Bruno Mars, Grenade, nějaký slabý 3,5 hodinky nám zbývá do té doby, než si budeme všichni zpívat šalalalala. Protože třeba tyhle ty šalalala jsou Venga Boys a patří k letním parádním songům. No a právě od 15. hodiny začne naše summer party, která potrvá až do neděle do 18. Tak nezapomeňte ladit, budou tam třeba pecky jako tohle. Las Ketchup a Sere He, zopakněte si ten taneček, jak se tam šoupou ty ručičky přes sebe a tak dále, kroutí se zadkem, ať si to můžete zatancovat, tak je léto, svoboda, krásně. Užívejte letní počasí a díky, že jste

0: je to. Dopoledne je skoro na konci, máme 11 hodin a 43 minut k tomu. Já se jdu s váma rozloučit, a to nejen přes víkend, ale na celý týden, protože si beru dovču, takže se spolu uslyšíme až zase jako přes příští víkend a už se na to jako těším stejně. Od 9 do 12 to bude náš čas a než teda odejdu, tak vám tady nechám ještě Taylor Swift, Green Day bude, Marek Ztracený bude a v srdcovkách po 12. bude třeba tohle. Europa Carey, takováhle klasika. Tak laďte hit Radio FM Plus, nejlépe pořád a nezapomeňte, že po 15. Přijde navíc ještě summer party. Tak se mějte krásně a užívejte letní dny. Papa, Bára Škrybu se loučí.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
6: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
7: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
8: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
9: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
8: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
10: firmanazážitky.cz.
1: Kvíz na ruby. Tady se fakta kroutí, pravda se směje a výhra číhá za rohem. Nenech se zblbnout pravdou. Každé odpoledne mezi 3. a 6. Divokej západ, Hit Rádia FM+.
11: Tepláky nebo repráky a mnoho dalšího.
12: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
11: Vaše centrum nákupu a zábavy.
12: olympiaplzeň.cz.
1: Hit Rádio FM+.
13: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na dopravní omezení v centru Plzně. Stále probíhají opravy na Americké, která je částečně neprůjezdná. A zavřená je taky vedlejší Reslova ulice. Vaše další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Wellness klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. Wellness klub Plzeň. Jedinečné dárkové poukazy pro vás. Wellness klub Plzeň.cz.
4: Toto je
5: Dopravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
8: je fajn. Area Bory Plzeň, to nejlepší místo pro nákupy všeho druhu, vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Meteorologové varují před velmi silnou zátěží teplem, hrozí přehřátí a dehydratace. Nabádají k dodržování pitného režimu nebo vyhýbání se pobytu na slunci a v rozpálené zástavbě. V zaparkovaných autech nenechávejte děti ani zvířata. Čeští vinaři loni vyprodukovali 619 tisíc hektolitrů vína. Meziročně je to o 169 tisíc hektolitrů více. Z toho 3/4 připadají na bílá vína, zbylá čtvrtina na červená. České tenistky budou na finálovém turnaji poháru Billie Jean King v silném složení. V první nominaci jsou wimbledonská šampionka Linda Nosková, finalistka Karolína Muchová a Marie Bousková s deblovou jedničkou Kateřinou Syňakovou. V záloze je zatím připravená Barbora Krejčíková. Finálový turnaj poháru Billie Jean King se uskuteční od 22. do 27. září. A teď ještě něco z regionu.
2: Dobřany lidem nabídnou další sportovní vyžití. Ve městě totiž bude nová pantreková dráha, kterou budou moci využívat jezdci na kolečkových bruslích nebo koloběžkách. Nové sportoviště vzniká vedle fotbalového areálu ve Vodárenské ulici. Pokud vše půjde tak, jak má, začne fungovat ještě letos.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Během odpoledne u nás bude dál hlavně jasno nebo polojasno. Na západě Čech dnes tam měříme mezi 35 a 39 stupni Celsia.

Je pátek, pravé poledne, přeju nádherný den, dočkali jsme se konec pracovního týdne, to je paráda, taky dobrou chuť k obědu přeju i v tomhle tropickém dni, dejte si něco dobrýho, něco svěžího, stejně tak svěží budou i naše dnešní srdcovky. Opět první hit, vybírám letní hit, je to letní z roku 1999, co je na něm ale to nejzajímavější je, že tohle je přesně ta píseň, kterou si budete zpívat, i kdybyste nechtěli, jo? Vůbec nevíte, jak se jmenuje, nevíte, kdo to zpívá, ale prostě si to budete zpívat. Je to takovej ten song, který už nedostanete z hlavy, dneska si ho budete broukat po celý odpoledne. Za to se trošku omlouvám. Na druhou stranu, i Dominik už je připravený, i Dominik si tady s námi zaspívá. Tohle je prostě definice brouka v hlavě. Rok 1999, úsměv na rtech, peš.

0: Srdcovka s číslem 1, rok 99, Passion Fruit.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tak co, měl jsem pravdu? Zpíváte si teď pořád v hlavě digi ding ding ding digi ding ding. Takhle na rovinu, v tomhle naprostém šíleném vedru vlastně jako je to možná výlet do naší hlavy a do našich myšlenek, protože takhle nám to tam v té hlavě vypadá. Já tam občas mám opičku s činelama, co takhle jenom jako si pleská. No a teď tam mám ještě tohle. A nejsem sám, píše mi tady Jítě, ahoj Jiříku, fakt ti děkuju, sedím v kanceláři bez klimatizace, vaří se mi mozek, nedokážu se soustředit na práci a teď mi tam zní jenom tady to dong, dong, dong. Děkuju. Tak ráno se stalo. Nejvyšší část Jítě je domů z práce, jo? Tak zvolíme tempo, maličko, zase, když je to vedro, dáme si srdcovku s číslem 2. A tohle je taková jako krásná latinskoamerická melodie, duet Nelly Furtado a Juanes. A za mě je to taková příjemná rumba. A tak pojďme dneska v srdcovkách zavzpomínat na vaše taneční. Chodili jste? Jak na to vzpomínáte? Dejte vědět 777 937 777. Teď srdcovka číslo 2.

0: Oni jsou tak skvělí. Europe, Kerry, ještě poslední tony, tyhle nádherné balady. Jo, tohle jsou srdcovky na Hit Rádiu. Krásný.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Tak jsme trošku zavzpomínali, ještě dál budeme vzpomínat a tentokrát tady na taneční. Na 777-937-777 mi posíláte vaše vzpomínky a mám tady třeba zprávu od Terky. Ahoj, já na taneční vzpomínám ráda, ale byla jsem vždy nervózní. Doteď si pamatuju, jak se mi potily dlaně, ale závěrečná byla super, měla jsem tam rodiče i babičku a někde určitě najdu i fotky, abych se na ně ráda podívala. Díky za tuhle vzpomínku, zdraví Terka. Ráno se stalo. Další zpráva od Karla. Já jsem chodil do tanečních ve druháku na střední, dal jsem dokonce i pokračovačky jako jediný kluk od nás ze třídy. Všichni se mi tenkrát smáli. Moje partnerka byla Péťa a dodnes mám od ní kapesníček do saka, co jsme tenkrát dostávali. Díky za vzpomínku. Ráno se stalo a já hlavně, tyjo, Kájo, díky teďko já tobě, protože já jsem taky chodil do tanečních, taky jsem mimochodem dal i pokračovačky. A pamatuju si, že, a já ti doufám, že poslouchá, jo, taky pracuje v kanceláři, jmenuje se Jana. A tenkrát mi moje taneční partnerka taky měla přinést právě ten kapesníček jako dárek a vím, že měli holky vlastně ho jako vyšít a měli tam vyšít jméno na ten kapesníček. Takže vlastně jako všichni kluci dostali prostě kapesníček a bylo na tom napsáno Martina, Terka, Lucka a tak, jenom já mám doma kapesníček, na kterým je napsáno Jiřík. A to trošku nepochopila. Myslela si, že tam má napsat moje jméno, takže já mám vzpomínku, ale zase jako velmi originální, ani děkuju ti za to, myslím si, že jsem jediný v celém Česku a v historii všech tanečních, kdo má kapesníček se svým vlastním jménem místo se jménem své taneční partnerky, takže děkuju, mě zajímalo, jestli to teďko slyší, jestli jo, klidně mi napíš zprávu na 777-937-777, jestli si na tohle malé fópa taky pamatuješ? No a my si dáme další hity, další srdcovka. A samozřejmě i vy klidně posílejte další vaše vzpomínky na WhatsApp Hit Rádia a znovu telefon číslo 777-937-777. No a já mám pro vás připravenou diskotékovou věc. Je to cover verze velmi slavného hitu od Patti Smith a Bruce Springsteena, kterou v roce 1992 vydalo jedno italský producentský duo a myslím si, že se vám to bude líbit. Že jste to možná taky dlouho neslyšeli. Because the Night. Fantastická věc.

0: Color Me Bad, I Wanna Sex You Up. A to je tak všechno, co dneska budeme v tom horku dělat, že? Na to nikdo nemůže mít snad v těch tropech ani náladu. Tak alespoň tady na Hit Radio. Trochu erotična. Poslední srdcovka. 12.24. Toto uteklo.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Pročítám si tady všechny vaše zprávy na WhatsAppu Hit Radia s číslem 777-937-777 a mám tady teď jednu zprávu od Ivči, která píše: teda Jirko, ty dneska hraješ, ještě že už je pátek a jsem tu na celý barák skoro sama, páč rádio na plný pecky a kdybych nemusela vytvářet měsíční závěrky, tak bych si i hodila bokem. Tak moc děkuju za super páteční jízdu na vlnách Hit Radia. Zdraví Ivča. To je tak hezká zpráva. Tak hezká zpráva, děkuju moc. Já ji čtu záměrně, jo, nahlas, do vysílání, ne kvůli vlastnímu egu, ale kvůli tomu, že vám chci ukázat, že i v dnešní době věčného hejtování a kydání špíny na sebe a psaní hnusných komentářů na Facebooku a sociálních sítích, tak se prostě pořád najde někdo, kdo si dá tu práci, aby napsal kompliment. To je tak, tak krásný. Tak vypadá to, že svět je nakonec ještě pořád v pořádku, když nám lehce kulhá na jednu nohu. 12.25. Za chviličku srdcovka na přání. Tady na Hit Radio. Jenom pro vás. Co by vám dneska opět udělalo radost? Takhle v pátek. V tropickým parním poledni. Dejte vědět, klidně pošlete hlasovku, klidně napište zprávu, udělám vám radost. Už za chvíli na Hit Radio. Dáme Evu Farnou, bude taky September a pak srdcovka na přání. Těším se.
2: Do plavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na

0: tento víkend na Hit Rádiu. Hit
1: Rádio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
10: Hit Radio.

0: Vysoký standard bydlení, bezpečí pro děti, klid uprostřed přírody. Nový bytový projekt u Daliborky v Nepomuku má vše. U Daliborky Nepomuk.cz.
1: Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink.

0: Eva Farná a Miraj s hitem Vzpomeneš si ve 12.37.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je tady poslední srdcovka pro celý tento týden, další srdcovky budou zase až v pondělí v pravé poledne, no a poslední srdcovka, tak ta je vždycky na vaše přání. Dívám se tady na zprávy, které posíláte na 777-937-777, dneska jich je tady opravdu strašně moc, včetně hlasovek, ale zaujala mě jedna hlasovka a to je tahle.
2: Dobrý den, tady Radim. Já jsem teďko na brigádě s svými kamarády a my vás každý den posloucháme od rána až do konce. A já bych vás chtěl požádat, jestli byste nám zahráli píseň na přání a tato píseň je Trezor od Karla Gotta. Děkujeme.
0: Hezky, Radíme, dobrý den teda. Na brigádě a chcete Trezor, tak snad nemáte brigádu někdy v bance teďko tam. Každopádně, já díky to, navíc jako hrozně hezky a slušně takhle jako požádat, dobrý. No tak to jsem rád, že posloucháte celý den. A Karel Gott a Trezor, není to úplně věc, kterou bychom hráli tady u nás na Hit Rádiu. Nicméně, Karel Gott je prostě mega persona. Trezor je z roku 1964. Je to přes 60 let starý hit. Je pátek, jsou to srdcovky. Vy jste na brigádě, vyděláváte prachy, pak je budete večer propít, že jo? Aspoň teda takhle to bývávalo za nás. Nevím, jak je to dneska. No tak já to nebudu protahovat, proč ne? Pojďme udělat nějakou příjemnou, hezkou výjimku a pojďme si dát tohodle legendárního plzeňáka. Karel Gott na Hit Rádiu

0: můj manžel, where is my husband, ve tři čtvrtě na jednu, už, chtěl se říct ve čtvrt, ne, tři čtvrtě na jednu, je aktuální čas, kdy posloucháte Hit Radio, za chviličku Coldplay, taky Katy Perry, ve 13 hodin nejnovější zprávy, no a i nadále zůstaňte s Hit Radiem, i přesto, že srdcovky nám pro dnešek končí, protože dneska do 15. hodiny tady pro vás budu mít ještě spoustu zajímavých věcí. Jednak se budeme povídat o novém trenérovi českého národního týmu, který by za 15 minut měl být ohlášen oficiálně, byť už asi na 99,9% všichni tušíme, kdo to bude, že to bude tedy zahraniční trenér. Druhá věc, která je také velmi zásadní, je, že tady pro vás mám pořád 10 000 korun v naší dokonalý desítce na pohonné hmoty. Jedno, jestli tankujete benzín, naftu, nebo takový ty prémiovější paliva. Prostě desítku tady ode mě máte připravenou a dneska vám ji strašně rád dám. Do 15. hodiny 100%. Tak dál buďte s náma, mějte připravený telefon, kdyby náhodou jste uslyšeli signál, tak abyste se stihli dovolat jako první. Telefon číslo sem ke mně do studia, mimochodem je 800 937 937, jo? Tak si to dejte klidně do předvolby. No a poslouchejte Hit Radio. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že jste s náma. Hezký pátek.
1: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
2: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude
3: zdejší,
4: všude je fajn. Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes, sir!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: Nový domov na vás čeká u Daliborky v Nepomuku. Místo, které si zamilujete za cenu, kterou jen tak nenajdete. U Daliborky Nepomuk.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Velký pozor si dávejte za Stodem ve směru na Hradec. Silničáři tam zahájili opravy vozovky. No a pozor taky na trase Sedlec Starý Plzenec, kde taky pracují silničáři. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. Ať je ti kolik chce.

0: pěch. A tohle je léto, co si pamatuješ nejlíp. O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta najednou. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
4: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Tuzemské kempy jsou díky příznivému počasí zaplněné, s rostoucím počtem návštěvníků ale přibývá krádeží. Počet cenných věcí, které sebou do kempu vezete, byste měli raději omezit na minimum. Další doporučení má Ladislav Beránek z policejního prezídia.
6: Auto nebo karavan mějte vždy zamčené, i když jste jenom opodál. Na úschovu cenností využijte recepci kempu nebo její bezpečnostní schránky. To platí především u kempování pod stanem. Chatku, stan či karavan vždy při odchodu zabezpečte.
5: Naše republika patří mezi uchazeče o vybudování gigafactory pro AI. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček uvedl, že pokud by se pro Česko podařilo získat jedno z velkých evropských datových center pro umělou inteligenci, zásadně by to posílilo konkurenceschopnost české ekonomiky. České firmy a instituce by tím získaly přístup k výpočetní kapacitě světové úrovně. Rusko se dál nesmí účastnit mezinárodních hokejových soutěží, potvrdila to Mezinárodní hokejová federace. Rusko je suspendováno od vojenské invaze na Ukrajinu v roce 2022. A teď ještě něco z regionu.
7: Přestavba mostu v Klatovech omezuje provoz. Správa železnic dál pokračuje v rekonstrukci úzkého a nízkého mostu v Lubech. Pro řidiče je proto uzavřený průjezd z Klatov směrem na Železnou Rudu, tedy část hlavního tahu, který vede na Šumavu a pak dál do Německa. Práce by měly skončit do 23. listopadu.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
7: Na západě Čech dál bude převážně jasno nebo polojasno, k večeru i oblačno. Teploty se budou pohybovat mezi 35 a 39 stupni Celsia.
0: Jirka Pelnář, Hit Radio.
8: Krásný a tropický páteční odpoledne přeju. Dneska na některých místech u nás v Česku může být až 39 stupňů Celsia. Teď jsem to řekl a spotil se mi jazyk. To je strašný. 39, no jo, no. Takhle to je prostě. Tak nějakým způsobem to přežijeme a ono zase bude o něco líp. Jinak máme pro vás aktuální informaci, že česká fotbalová reprezentace má oficiálně nového trenéra. Už tady vylítlo video taky na Instagramu, které nám tady představuje nového španělského kouče a tím se přepisují reálně dějiny celého českého fotbalu. Tak i o tom si dneska odpoledne společně budeme povídat, zajímá mě i váš názor. No a k tomu, tak v této hodině pro vás mám 10 000 korun na nákup pohonných hmot. Aby to bylo tak hodně jako, jak to říct, abych to potvrdil, tak tady dávám Imagine Dragons, symbolický, to je to správné slovo, a píseň, která se jmenuje Natural. Jsi for, který pobavil jenom mě. Ale je horko a pátek, no, tak pardon. Imagine Dragons.

Nová, jsem optimista, je to důležitý nestrácet dobrou náladu a víru, jo, navíc ještě takhle v pátek, před náma víkend, než vyrazíte někam na víkend, tak si v klidu můžete natankovat plnou, já tady mám pro vás 10 000 na benzín, nebo na naftu, samozřejmě to je jedno, peníze budete mít na tank kartě Easy od Orlenu, dostanete už za chvíli 10 otázek, za každou správnou odpověď je ode mě tisícovka, takže maximálně 10 000, samozřejmě to je naše dokonalá desítka na Hitrádiu. Takhle to budeme dělat až do konce prázdnin každý pátek. Kdyby vám to náhodou dneska nevyšlo, tak ještě pořád budete mít šanci. No a zároveň i dneska, kdyby to nevyšlo, tak pořád můžete ušetřit na čerpacích stanicích Orlen, protože až do 31. srpna tak mají na Orlenu epické letní slevy, plus k tomu letní drinky a sendviče, jo? S tank kartou Easy celý prázdniny tankujete o korunu levnější a prémiovou vervu dokonce o 2 koruny levnější, no a nebo potom s Orlen aplikací každé pondělí. Ode mě už za chvíli dokonalá desítka. A teď je ta chvíle, kdy máte vzít telefon a dovolat se na číslo 800 937 937. Dáme rychlej song, má jenom 2 minuty a jdeme hrát.

0: své nádrži.
1: Je to tady páteční herní a doufám, že i výherní kolo pro Radka. Radku, slyšíme se.
2: Ano,
1: Radku, já ti přeju krásný odpoledne, předpokládám, že jsi za volantem.
2: Já taky, ano, právě s tím.
1: Na handsfreečko, jo?
2: Jo, přesně tak.
1: Máš klimatizaci?
2: Mám klimatizaci.
1: Aha, šťastný to člověk, chápu. Jezdí se teďko v pohodě?
2: Teďka přes to poledne, no, lehké poledne v pohodě.
1: Jasně, cool. Tak jo, tak já ti přeju šťastnou cestu. Dobrý je, že teď máš šance vyhrát až 10 000 korun na pohonné hmoty. Je to jednoduchý. Já ti dám prostě 10 otázek a od tebe budu chtít 10 správných odpovědí. Za každou správnou odpověď je tisícovka, která půjde na tank kartu Easy od Orlenu. A ty tvoje super odpovědi, jo, jsou pouze číslice od 1 do 10. Nic jinýho.
2: Ano.
1: Jo? Nejde ano. To samozřejmě takhle chronologicky po sobě, to dává smysl. Tak, připravený?
2: Jsem připravený.
1: Na všechno, dobře. Tak jdeme na to. První otázka. Kolik stran má hrací kostka?
2: 6.
1: Výborně. Kolik je druhá odmocnina z 9?
2: 3.
1: Výborně. Kolik stran má oktagon?
2: 4.
1: Je jich 8. Takže
2: osm,
1: to mám...
2: Osm,
1: to tak. Dobře, tak to máme 2000 zatím. Kolik členů má hudební duo?
2: 2.
1: Výborně, 3000. Jaká je nejhorší známka ve škole?
2: 5.
1: Skvělý. To jsou 4000. Kolikátý měsíc je září?
2: 9.
1: Výborně. Kolik kolejí má škola v Bradavicích v Harry Potterovi?
2: 2.
1: Jsou 4, takže pořád 5000. Kolik dní má běžný týden?
2: 7.
1: Jasně. Kolik přirozených družic má Země?
2: 1.
1: Výborně, měsíc. A kolik ano. přikázání podle tradičního označení dostal Mojžíš?
2: 10.
1: Jasně. No tak já až počítám, jak počítám. Tak je to kolik? 8000?
2: Super.
1: Je to tak? Já doufám, že jo, jenom to pro jistotu zkontroluju. Špatně jsme měli oktagon, že jo? A ano. Špatně jsme měli ty bradavice.
2: Ano.
1: Wow, 8000!
2: Super, mám radost velkou.
1: Já ti gratuluju, no tak za osmičku to je kolik? To jsou nějaký 3 až 4 plný nádrže, ne? Teďko.
2: Perfektní.
1: To je boží.
2: Jdeme na dovolenou, takže se nám to hodí.
1: Fakt? No tak. Mm-hmm. Ha! Líp už to vít nemohlo. Kam jedete?
2: No, jedeme tak cestu podél Tyrhenského moře až do Španělska.
1: Ó, krásný. No tak minimálně na tu jednu cestu máte benzín vystaráno.
2: Tak.
1: Je to boží. Radku, super, šťastnou cestu, super. Měj se krásně, gratuluju, ahoj.
2: Díky, měj se, ahoj.
1: Další dokonalá desítka přesně za týden v pátek opět o 10 000 na tank kartu Easy od Orlenu.
0: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Alan Walker na Hit Rádiu ve 13 hodin 25 minut. Před chviličkou tady u mě ve studiu byl náš tady jeden kolega a říká, hele, slyšel jsi to, dneska prý venku bude takový horko, že si ani Češi nebudou brát ponožky do sandálů. A říkám, haha, dobrý for, to mě baví, ale nevěřím. Nevěřím tomu. Zas sociologický průzkum, nebo jak se tomu říká, až dneska půjdete domů z práce a pokud nepojedete autem, ale půjdete pěšky nebo MHDčkem, dívejte se lidem kolem sebe na nohy, jo, jestli uvidíte někoho, že má ponožky v sandále, tak svět je pořád ještě v pořádku tady u nás. Ale pokud uvidíte, že nikdo ty ponožky tam nemá, tak už asi opravdu... To vedro fakt je. No, kdyby náhodou, tak prosím na 777-937-777 mi napište zprávu, jestli někoho takového jste potkali. A pokud dneska máte na sobě ponožky, sandály, pošlete mi fotku a pokud ne, tak mi napište, že ne. Jo, uděláme si tady takový malý průzkum už teď. Jsem sám zvědavý, kolik zpráv se mi tady objeví. Za chviličku tady Swims, ten určitě nemá ponožky a taky Peter Beach Project. Ze Slovenska ten nemá na ponožky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Fina.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
7: Hit Radio.

0: Vysoký standard bydlení, bezpečí pro děti, klid uprostřed přírody. Nový bytový projekt u Daliborky v Nepomuku má vše. U Daliborky Nepomuk.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Teddy Swims, Lose Control, je 13 hodin 37 minut. My tady odpočítáváme čas, stříháme metry, jak se tak trošku říká, nebo když se dávno říkávalo, že jo, když ještě chlapi chodili na vojnu, tak už jenom hodinku a 22 minut nám zbývá, nebo hodinka a 22 minut nám zbývá do naší summer party. Summer party Hit Rádia ve 3 hodiny odpoledne, to odpálíme, jak se říká, a skončíme až v neděli večer. Uslyšíte jeden letní hit za druhým. Bude to neuvěřitelná nálož svěžesti, bude to nálož vzpomínek, máte se fakt na co těšit. Mí kolegové, tak ty se tady z PR týmu na mě přichystali takovou hru a pustili mi 5 ukázek letních hitů a já jsem je musel seřadit od prvního místa do pátého. Samozřejmě jsem dopředu nevěděl, který to jsou a netušil jsem ani vlastně jako naslepo, kam je teda mám zařadit. No tak můžete si to vyzkoušet se mnou společně, a to na Instagramu Hitrádia, nebo klidně u mě ve storíčku, to je teď momentálně na mém Instagramu Jirka Pelnář, a schválně, jestli byste těchto 5 letních hitů, který mě tam mý kolegové pustili, seřadili úplně stejně od prvního místa do pátého jako já. Dáme si další letní hit, tentokrát Roxette Fading Like a Flower. Není to hit, který jsem já měl v té pětici, ale byl tam třeba Summer of 69. Od 1 do 5, kam byste ho dali? A kam byste dali tenhle od 1 do 5? Možná 2, co? Možná i 3, možná 1.

0: Daša s Item Austin na Hit Rádiu ve 2:45. Nejenom, že dneska nám začíná summer party Hit Rádia, která bude celý víkend od dnešních 3 hodin odpoledne až do nedělního večera, ale v sobotu a v neděli pro vás máme ještě jednu zásadní věc, a to speciální hru Hit, který se vyplatí. A o co hrajeme? Hrajeme o 2měsíční členství ve Form Factory crossfitovém boxu, kde trénuje parta lidí, co si chtějí sáhnout na dno a posunout se dál. Neomezený vstup na skupinové lekce, profesionální trenéři po ruce a přístup ke kompletnímu vybavení boxu na celé 2 měsíce. Jak na to? Je to jednoduchý, pravidla jsou strašně easy, všechny si je hezky v klidu pročtete na webu hitradio.cz, protože zároveň na našem webu najdete formulář, přes který se vlastně do hry dostanete. Veškeré podrobnosti na webu, až budete mít hezky v klídku čas a pohodičku, takže teď v práci, že jo, přes odpoledne stejně už nic moc dělat nebudete, tak se podívejte, zapojte se do hry, no a držím palce, třeba vám to vyjde. V sobotu i v neděli na Hit Rádiu.
1: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Area Bory Plzeň. To nejlepší místo pro nákupy všeho druhu vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.
7: Fenomén Šance Liga je zpět.
8: Tady Karel Spáčil z Viktorie Plzeň. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
7: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
9: Toto je.
10: Dobravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
11: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
13: Hit Radio. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Ještě dnes počítejte s omezením v Plzni na Doubravce. Neprůjezdná dál zůstává Radiová ulice. No a pozor taky v Klatovech, kde se pracuje v ulici 5. května. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Už tam bude.
6: Nech toho.
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň. Je mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
10: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Hi, I'm Lenny Kravitz.
12: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
15: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Letní počasí je ideální pro venkovní grilování, vysoké teploty ale představují riziko, bakterie se množí rychleji, pokračuje výživový poradce Jakub Košata.
16: Pokud grilujete doma, udržujte maso co nejdéle v lednici a vyndavejte ho až těsně před přípravou. V létě marinujte maso v lednici, ne na verandě v misce, i pár hodin na teplé dokáže udělat velký rozdíl. Pokud si připravujete třeba bramborový nebo těstový nový salát dopředu, v horku ho nenechávejte venku déle než hodinu.
15: Podle Košaty je také důležitý typ omáček. Ve slunném počasí nesahejte po majonézových nebo smetanových, volte třeba bylinkové s olivovým olejem. Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Uvedlo to ministerstvo financí. Od zítřka nabývá účinnosti novela zákona o doplňkovém penzijním spoření, která to umožní. Novým trenérem české fotbalové reprezentace se stal Španěl Santi Denia. Bude prvním zahraničním koučem u českého národního týmu v historii. Denia ve funkci nahradil Miroslava Koupka, který předčasně skončil nedlouho po letošním světovém šampionátu. A teď ještě něco z regionu.
0: Karlovy Vary dokončují modernizaci základní školy ve Šmeralově ulici. Půdní vestavba začala už před 3 lety. Stavbu ale tehdy zkomplikoval nález dřevomorky ve střešní konstrukci. Vestavba včetně vybavení učeben se tak dokončí zřejmě až letos. Pokud se tedy povede najít dodavatele IT vybavení.
17: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Podle předpovědi u nás bude dál hlavně jasno nebo polojasno. Teploty jsou tropické. Dnes se dostanou opět až na 39 stupňů.
18: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
19: Posloucháte Hit Radio, máme 2 hodiny odpoledne. Ve zprávách s Dominikem krásná informace ohledně toho odpoledního domácího grilování, takže pozor na to. No a zároveň já k tomu ještě přihodím jednu věc. Pokud půjdete ven, vemte si sebou i grilovací koření, protože se budete grilovat i vy, tak se občas takhle trošku posypte, jak taky voníte trošku venku. Budeme k nakousnutí dneska. Za chviličku náš pořad Pravda nebo Bullshit a další zásadní výzkum našich vědců. Počkejte si na to, teď David Guetta.

0: Páteční odpoledne užíváte ve společnosti Hit Radia. Za chviličku Aerosmith, taky Alex Warren.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: No a protože máme 2 hodiny odpoledne, tak tady máme další oblíbený výzkum. Tentokrát...
1: Vědci
0: tvrdí, že muži lžou více než ženy. Nemáme tady v tuto chvíli žádné procenta, ale je to prostě o tom, že my chlapi prý v průměru 4x týdně lžeme a ženy jen 3x. Tak kdo je podle vás ulhanější pohlaví a jakou nejblbější lež na vás zkusili? Máme tady informaci, podle který vědci se řídí, že zatímco ženy si mnohdy vymýšlejí, aby neranili něčí city, tak my chlapi prej kecáme, aby jsme ušetřili peníze anebo vyhráli hádku. Tak a já se ptám, co vy si o tom myslíte? Já si úplně hned na úvod myslím, že jako 3x týdně nebo 4x týdně, to je prostě, tady se
1: vědci
0: hodně podle mě jako sekli, tady by to mělo být možná denně, u někoho kolikrát i do hodiny teda, ale je teda realita, že muži lžou více než ženy? Co si myslíte? 777-937-777, dejte vědět.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: taky srdcovka. To někdy musíme zařadit i do srdcové, který na Hit Radio můžete slyšet. Od pondělí do pátku ve 12 hodin. Tohle je nádhera. Ty kytary tam. Mrzí mě, že to má jenom 4 minuty. Tohle bych si dal klidně ještě jednou.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A teď, věříte mi to nebo ne? Protože dneska řešíme, že prý muži podle tady...
1: Vědci
0: tady tvrdí, že muži lžou více než ženy. S těma Aerosmith jsem to myslel vážně teda mimochodem. Ale je to tak nebo ne? Co vy si o tom myslíte? Tak 777-937-777, tak to je telefon číslo na WhatsApp Hit Radio, kam posíláte zprávy, ale taky hlasovky.
2: Čověc Hit Radio. Statistika podle mě mluví jasně, a to, že více lžou ženy, protože v mém okolí teda si myslím, že všichni chlapi, který znám, tak jsou většinou pravdomluvní i při těch těžkých chvílích, včetně mě. A největší věc, kterou jsem já zažil, bylo, když moje bývalá přítelkyně mi do očí říkala, že se nemusím bát, že svým kamarádem nic nemá, aby za týden se se mnou rozešla a šla za ním. Takže od té doby mě těžko někdo přesvědčí, že ženy lžou méně než chlapy. Díky, mějte se hezký pátek, Dave.
0: Díky, Dave, za zprávu. Je pravda, že se zlomeným srdcem se ta důvěra hledá strašně těžce. To je jako jo. Další zpráva. Čau, jasně, že chlapi lžou. Jsou k tomu asi naprogramovaný už od narození. Nejenom, že lžou, ale ještě půl věcí, co jim říká žena, tak neslyší. Zdraví Verča. OK, já nevím, no, já se nás tady musím trošku zastat. Já si nemyslím, že my chlapi jako reálně... Jakože lžeme. Já si myslím, že my si spíš vymýšlíme. Jo? A když vyprávíme nějaký příběhy, tak si často ty historky přikrášlujeme. A nebo naopak místo lhaní, tak to neříkáme. Prostě to neřekneme. A ty to nemyslím tak, jakože co oko nevidí, to srdce nebolí. Ale prostě tak, já nevím, jdete do obchodu, že jo, chlapi, jdete si koupit nějaký nářadí. Tak prostě neřeknete, že jste si koupili nový šroubovák nebo novou vrtačku, jo? Nebo že tamhle potřebujete, jo? Prostě si myslím, že my chlapi spíš ty věci jako neříkáme. Nemyslím si, že by to bylo o tom, že opravdu jakože extra lžeme. A nebo jsem úplně jako, mám na to jiný názor než vy? No dejte vědět. V pátek na Hit Radio, vždycky ve dvě odpoledne si přesně takhle o tom povídáme. 777-937-777. Chci vědět váš názor. Pište zprávy, posílejte hlasovky. A my si dáme další hity. Marek Ztracený, Obuj si mé boty. Přesně za týden bude Mára mít největší koncert v Česku. V historii bude masakr. Letenská pláň.
3: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to

0: Je 14 hodin 25 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A my tady máme takový náš tradiční odpolední debatní kroužek. Už jdeme do finále. Dneska máme téma.
1: Vědci
0: tvrdí, že muži obecně lžou více než ženy. 777-937-777, tak to je číslo na WhatsApp sem ke mně do Hit Radia. Mám tady samozřejmě nějaké hlasovky.
2: Ahoj, tady Táňa. Já musím říct, že už jsem teda ve věku, kdy to můžu srovnat, ale když jsem byla mladší, tak jsem měla pána, co tak lhal neuvěřitelně, že to bylo úplně, žil ve svém světě úplně v jiný dimenzi, ale teď samozřejmě jsem šťastně vdaná a musím říct, že chlapy, asi jako normální chlapy, fakt nelžou, takže musím souhlasit s tebou, že nelžou, anebo to radši neřeknou. Tak se mějte, hezký den, ahoj.
0: Děkuju za hlasovku. Další zpráva je od Zuzky. Já si myslím, že chlapi víc machrujou. Uloví větší ryby, uběhnou delší trasu, ale když se jich na rovinu zeptáš, jestli jo nebo ne, tak je to zaskočí natolik, že řeknou okamžitě pravdu. Ženská, tak ta se nechvástá, přemýšlí, hledá jednodušší cestu a pak to prostě trošku poopraví. Zdraví Zuzka. Mě tohle hrozně baví. Jo, mě tohle hrozně baví. Ten náš debatní kroužek, že si tady prostě vždycky můžeme na rovinu, bez obalu, cokoliv říct, v době, kdy se furt všude jenom řeší politika, migranti a všechno, tak tady máme takovýhle jako životní témata a že vy se nebojíte říct váš názor. A my tady na Hit Radiu ho klidně řekneme za vás i na hlas. Dneska to teda musíme už nějak rozseknout. Myslím si, že v tomhle případě
1: vědci
0: pravdu nemají. A nechci, aby se vás to teď ženy dotklo, že to teda znamená, že vy lžete víc než my. Já si myslím, že vědci tady prostě jenom tentokrát nepochopili nás chlapy. Že se na to prostě dívají asi trošku jinak. A nebo, že berou za lež i to, když my si trošičku vymýšlíme a přikrášlujeme. Samozřejmě. Občas je to taky kus od kusu, že jo? To známe prostě jako sami. Občas prostě narazíš na někoho, komu nemůžeš věřit nos mezi očima. Ale to už jsme zase zpátky u té politiky a to by tady neřešíme. Takže díky ještě jednou za všechny zprávy. Za mě dneska vědci teda pravdu nemají.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrock Fest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, Chodrock Fest, CZ, stop, Doraž, stop.
6: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Vy jste měli nějakou takovou speciální výmluvu.
2: No. Je pravda, že břicho aspoň jako nezjistíš. Když se vymluvíš třeba na teplotu, tak ti šáhne, že jo, na tu hlavu. A
1: tím jsem začal.
2: Dobrý.
1: Jo? Tím jsem začal a pak jsem pochopil, že jako existuje věc, říká se tomu, nevím, jestli to znáte, teploměr, jo, a že ten úplně nevokycáš, jo. A ono stačilo, když ona přišla, koukla na mě, šáhla mi takhle na to čelo a tak jo, tak se, Míšo, tak se obleč, svačinu máš tam a jdeme, jo.
0: Dej si snídaní šampionů na

0: Ashley Arms na Hit Radio, 14 hodin 37 minut, to znamená 23 minut zbývá do začátku Summer Party. No a tak tady mám pro vás jeden takový jako vyloženě letní pohodovej hit, který vás vezme daleko, daleko, třeba do 80. let a možná ještě dál. Vezme vás do vašeho mládí a je to jenom taková malá ochutnávka, i přesto, že podle mě to je třešnička na dortu. Tak začínáme vlastně úplně od toho nejlepšího. Od 15 hodin Summer Party Hit Rádia a stejně tak v 15 hodin začíná i naše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Už za chvilku to odstartujeme, divoký západ Hit Rádia FM Plus pro vás má hned několik důvodů, proč si po 15. hodině naladit právě nás.
3: Jednak odstartujeme Summer Party až do nedělního večera ty největší letní pecky za posledních 30 let a aby toho nebylo málo, tak dneska poslední kvíz na ruby 2000 korun na nákup do plzeňské Olympie. Buďte s náma.
1: Hit Rádio FM Plus.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Neexistuje lepší pozvánka na Summer Party Hit Radio, která začíná ve 3 hodiny odpoledne, bude končit až v neděli večer, než právě tato píseň John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights, Vzpomínka na pomádu. Vybavíte si, jak se jmenovali jejich filmové role? On byl Denis Zuko a ona? No? Tak to... To vám neřeknu, to už je na vás. Zkuste si lámat hlavičky. Každopádně pomáda, nádhera, nádhera. Já vám přeju krásný zbytek dnešního dne. Užijte ho dál, zítra rádiem. Čeká nás taky taková summer night, velmi tropická noc. Zítra už mají být nějaký bouřky, takže zítra už zase budeme nadávat na to, že venku je hnusně a prší. A budeme vzpomínat na ten dnešní tropický den. Já jsem Jirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne a po víkendu opět v pondělí ve 12 hodin se na vás budu těšit a opět v pondělí ve 12 pro vás budu mít nachystaný srdcovky Hit Rádia. Klidně můžete psát i na Instagram Hit Rádia, klidně na WhatsApp, co byste chtěli v srdcovkách slyšet, dávám to tady dohromady a možná, že hned v pondělí v pravé poledne, což bude první srpnové poledne roku 2026, teď myslím to pondělí, tak třeba to uslyšíte. Kdo ví? Mějte se krásně a smějte se.
1: Kvíz na ruby. Tady se fakta kroutí, pravda se směje a výhra číhá za rohem. Nenech se zblbnout pravdou. Každé odpoledne mezi 3. a 6. Divokej západ Hit Rádia FM+.
2: Tepláky nebo repráky a mnoho dalšího.
3: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
2: Vaše centrum nákupů a zábavy.
3: Olympiaplzeň.cz.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
6: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
7: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
8: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
9: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
8: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
10: firmanazážitky.cz.
11: Jasně, já ti splním přání, Trio.
12: Ryba jo.
11: Chytrý mozek.
12: Bujné svaly.
11: Kila dolů bez námahy.
13: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
12: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
14: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
15: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tady je nejlepší dopravní servis na západě Čech, opatrně na výjezdu z Domažlic na Havlovice, pod Domažlickou nemocnicí se došetřuje nehoda. Opatrně taky, pokud projíždíte chodovou planou, osobní auto tady skončilo mimo vozovku, a ještě Klatovsko mezi Orlovicemi a Hadravou, opatrně tady hoří les, zasahují tady hasiči. Další informace ze silnic, tak ty nám posílejte na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Wellness klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. Wellness klub Plzeň. Jedinečné dárkové poukazy pro vás. Wellness klub Plzeň.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás plnotučné

0: mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
1: Skladové vozy Dacia ihned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
4: 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. V Plzni se opraví další část tramvajových kolejí. Rekonstrukce aktuálně čeká obratiště na Košutce, kde se proto chystají drobné změny. Od pondělí 3. srpna bude možné využívat pouze druhé nástupiště. Dojde navíc také k menší úpravě jízdních řádů. Omezení na Košutce by mělo skončit v pátek 14. srpna. A v Chebu pokračuje modernizace světelně řízených křižovatek. Město teď proto žádá všechny o zvýšenou opatrnost na místech, kde se pracuje. Víc k omezení dopravy Simona Liptáková.
5: Část křižovatek se neobejde bez omezení v řádu dnů. Omezení nejvytíženějších křižovatek bude termínově plánováno s ostatními stavbami města. Všechny upravované křižovatky po dokončení umožní dynamické koordinované řízení dopravy.
4: Projekt také přinese úpravy přechodů, včetně bezbariérového snížení obrubníků. Lidé by teď v horku měli při práci pít menší dávky tekutin, ideálně každých 20 minut. Zároveň je v horku dobré zařazovat pracovní přestávky. Na svém webu to doporučuje Státní zdravotní ústav. Při práci venku je třeba pokrývka hlavy a vhodné je i použití opalovacího krému. E-shopy nevylučují krátkodobé zdražení. Kvůli nařízení Evropské unie totiž očekávají vyšší náklady na nové obaly, technologie a úpravy logistiky. Změna má omezit množství obalového a odpadového materiálu. Z dlouhodobého hlediska ale tato investice může náklady na přepravu snížit. Evropský předpis začne platit 12. srpna.
3: Získej víc ze svého rádia. Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia a užívej si soutěže i exkluzivní obsah. Registrace je zdarma. Přihlas se teď. Hitradio.cz.
4: Na sobotu nám předpověď slibuje více mraků a o něco nižší teploty. Zítra bude hlavně polojasno až oblačno, ráno přechodně zataženo. Během dne se objeví přehánky a taky bouřky. Nejvyšší teploty se dostanou mezi 28 a 32 stupňů Celsia. Teď už se ke mně přidávají i Kuba a David.
3: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
6: Otaše až po Prahu.
7: Dokonce i ve Studánce. Posloucháte Divoký západ, který dneska uvádí.
8: Poslední 2000 na vaše nákupy. Pátrání po té nejstudenější vodě a taky start

0: Ty největší letní hity posloucháte Divoký západ Hitrádia FM Plus a právě teďka 15 hodin jsme odstartovali druhou letošní summer party.
1: Ano, pojďme vám vysvětlit, možná ty Davide, tak trošičku, možná jako tříletýmu dítěti, pojďme vysvětlit všem, co nás teď poslouchají, co je to summer party.
0: Mám to vysvětlit jako tříletýmu dítěti.
1: Aha, tak. To by ti mohlo jít, ne, tak děti máš.
0: Mm-hmm, takže já bych začal.
1: Tuc, tuc, tralala, tuc, tuc, tralala.
0: Já myslím, že to pochopili i dospělí, ne?
1: I neslyšící.
0: Prostě ty nejlepší letní hity od dnešních 15 hodin až do nedělní půlnoci. Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, kde nás zrovna právě teďka posloucháte a jak si s náma společně užíváte ty letní songy.
1: 720 870 237, to je náš WhatsApp, pojďte nám ty bazény, ať můžeme závidět, jo, jak se máte krásně u té vody, zatímco my jsme tady v tom přehrátým, brutálně vydejchaném studiu. Dejte vědět, budeme moc rádi.
0: Tuc, tuc, tralala.
1: Teď volání divočiny. Tady je Shakira, který je do zpěvu i přesto, že byla obviněna z daňových úniků. Hele, to je happy jak dva grepy. Užívejte odpoledne a summer party s náma.

0: Tady je Summer Party, Hit Radio FM+, Lukas Estrada, Trips a za chviličku třeba Leony. Je s váma divoký západ, my vám přejeme nádherný pátek a hrozně moc nás zajímá, jak společně s náma jste odstartovali Summer Party a jak taky zvládáte ty vedra.
1: Je to tak, pište, volejte, posílejte fotky 720 870 237, to je náš WhatsApp a my jsme rádi i za hlasovky.
2: Ať už dáte jakoukoliv písničku, ať už z minulého století nebo ze současnosti, tak mě nepřestává bavit celkově poslouchání a celkově těšení se na další skvělý hity. A upřímně děkuju, že jste vůbec rádio FM+. Díky moc. A přeju krásný, pokud možno prosluněný víkend. Díky.
0: Já taky děkuju, že jsme. Kdyby jsme nebyli, tak tady nejsme,
1: tak
0: že?
1: By nebylo Radio FM+.
0: To jako, to nejde. To by byl konec, hele. Krásný pátek.
1: Za chvilečku pokračuje Summer Party Radio FM+. Vrátíme se do 90. Mr. President, Happy People. Už za dvě minuty.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Area Bory Plzeň. To nejlepší místo pro nákupy všeho druhu vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.
9: Nový domov na vás čeká u Daliborky v Nepomuku. Místo, které si zamilujete za cenu, kterou jen tak nenajdete. U Daliborky Nepomuk.cz.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: is falling down. Největší letní hity za posledních 30 let, tak to je Summer Party Hit Rádia FM+. Teď jsme si dali něco aktuálnějšího. Tohle byla Leony, Nádherný odpoledne.
1: Jestli něco miluju, tak je to to, když vysíláte s náma, když se prostě naši posluchači jako vyjádří, když nám napíšou nějakou hezkou storku. A teďka napsala na náš WhatsApp Mirka. Ahoj, objednala jsem si z Číny bazén na zahradu. Čert vem, že to trvalo 2 měsíce, než přišel. Včera jsem si ho šla vyzvednout, ale přišlo mi to nějaký divný. Když jsem ho rozbalila, zjistila jsem, že místo 2 metrů má v průměru jenom 30 čísel.
0: Cože? Jsi jako cestou smrsknul?
1: Klidně bych vám poslala i fotku, jak vypadá, ale kdybych si do něj lehla, tak by nebyl vidět.
0: No a to jsou všechny tyhle ty věci, které prostě jako objednáváš z těch e-shopů, jo. Ono to na obrázku vypadá hrozně krásně a pak přijde úplně něco jiného. A jestli přišel aspoň bazén, tak vlastně ještě dobrý, jako jo.
1: Já ty Číňany musím ale drobet bránit, protože oni jsou malí a tak jim prostě stačí malej bazén, jo.
0: Dobře, ale 30 centiáků, to je tak pro psa. Možná, že to tam zapomněli napsat, hele, že je to pro psa ten bazén.
1: Jo, jasně.
0: Pro jakou čivavu, tak možná. Další skvělý hit je před náma, tady je Michel Telo.

0: nevím, jestli tenhle ten song náhodou není o politickém vyznání a o minulém režimu, když se to jmenuje Comanchero, že jo? Posloucháte Divoký západ, tohle byl Robin Cook a s váma Summer Party Hit Radio FM+.
1: Je to vtipný, ale já z toho mám úplně ten samý pocit, jako jo, návrat před 89. Tady je Summer Party, vy nám píšete 720 870 237, to je náš WhatsApp. Mám tady jednu vtipnou zprávu. Ahoj, prosím, můžete vyhlásit v rádiu, že hledám děti? Jsme v kempu na Michalu a už asi 20 minut je hledám. Nejspíš blbnou někde v areálu, ale jsem trochu nesvážu, ještě nejedli. A prosím, kdyby šlo zahrát něco od Luny, budu moc ráda. Užívejte léto, Lenka. Já vím, že tam v tom areálu hrajem. Aha. Asi by mě v životě nenapadlo využít jako rádio, který tam prostě hraje v rámci toho areálu, aby jako řeklo, hele, hledáme děti, pojďte nám pomoct.
0: Prosím tě, jak se jmenují děti? Nepíše ta maminka náhodou?
1: To nepíše, ale pokud
0: protože jste jako... Protože GDPR, že jo, chápu.
1: Jasně. Ani kolik jim je, nevíme. Ale pokud jste jako teď na Michalu, na koupališti v Sokolově, posloucháte nás tam, díky za to. Rozhlídněte se okolo sebe, pakliže vidíte dvě bezprizorní děti, zeptejte se, jestli nemají hlad. A kdyby náhodou jim hlavně nic nedávejte.
2: Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí. Už tento víkend na Hit Radio. Hit
3: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Vysoký standard bydlení, bezpečí pro děti, klid uprostřed přírody. Nový bytový projekt u Daliborky v Nepomuku má vše. U Daliborky Nepomuk.cz.
11: Hit Radio FM+.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Takhle zní Summer Party Hit Radio FM+. Ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. Mm-hmm. Ten trend a mimochodem mě okamžitě teda do hlavy skáče ta česká předělávka. Schválně.
1: Tohle někdo předělal?
0: Aha. Nevíš?
1: Nevím.
0: A mě to asi nepřekvapuje u tebe, jako. Hodina H.
1: To je Maruška Dotrová.
0: Hustý. Hodina H. Počkej, ale jste ještě viděli ten tanec.
1: Nebude náhodou Marie Rotrová na letošním chod roku?
0: Bude, mám pocit, že začíná 19.30.
1: Jaký den? V sobotu?
0: V sobotu. A končí 20.40. De facto před afterparty Hit Radio FM+. Já si říkám, že by bylo fajn Marušku vytáhnout na tu afterparty, že bychom s ní dali drink, pokecali, zapařili.
1: Představ si go-go tanečnici Marie Rotrovou.
0: Počkej, je to dáma v letech zase, jako opatrně.
1: Jako asi po ní nebudeme chtít přemety, že jo?
0: No právě, jako opatrně.
1: Nebo skok do publika.
0: ne, ježiš, chudák. Tak se na vás těšíme, to jsme vás vlastně jako možná i chtěli pozvat na letošní Chod Rockfest a afterparty Hit Radio FM+. Sobota 15. od 22. večer. Vstupenky se prodávají samostatně i na afterparty, tak pokud budete někde lítat po Domažlicích v sobotu, doražte za námi. Afterparty? Ne, summer party. Pokračuje dál.

0: Veronika Sá, něco, co nesmí chybět. Posloucháte Divoký západ a taky Summer Party Hit Radio FM+.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, opatrně na výjezdu z Plzně směr Přeštice, respektive tedy na Přívaděči před sjezdem na Dobřany máme hlášenou nehodu dvou osobních aut. D5, ta hlásí taky komplikace. 128. kilometr ve směru na Plzeň, tady stojí porouchané odstavené auto, tak i s tím počítejte a bacha na něj. Vaše další komplikace, které potkáte na cestách, tak nám hlašte WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
8: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
9: Jasně, já ti splním přání, trio.
10: Ryba jo.
9: Chytrý mozek.
10: Bujné svaly.
9: Kila dolů bez námahy.
11: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
12: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
13: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
14: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
15: Je 16 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Blíží se oblíbená sportmánie. Největší přehlídka sportovních aktivit se bude konat v Plzni v parku za Plazou od 15. do 23. srpna. Stejně jako v předchozích letech i letos bude možné vyzkoušet si desítky nejrůznějších sportů. Děti si pak během celé sportmánie mohou nazbírat opět kompletní sadu medailí. V Domažlicích bude nové hřiště pro děti. Vzniká v těsné blízkosti zimního stadionu. Jehož okolí se postupně mění na sportovně relaxační areál pro celou rodinu. V příštím roce se počítá s výstavbou nového skateparku. V budoucnu by pak u zimáku mělo přibýt také nové fotbalové tréninkové hřiště. Když si Češi půjčují peníze, pak nejčastěji na pořízení nového vozu nebo na rekonstrukci bydlení. Ukázal to nejnovější průzkum, podle kterého si půjčky berou hlavně starší lidé a také lidé z menších obcí. Každý desátý dotázaný si půjčuje i na běžné výdaje. 6% lidí pak na splacení jiného úvěru. Vinaři ve Francii narychlo sklízí letošní úrodu. Na vině jsou požáry a také extrémně vysoké teploty, které vinařskou oblast v zemi sužují. Místní producenti se potýkají nejen s vážným suchem, ale také se stoupajícím teplotami a klesající spotřebou vína.
14: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
15: Podle předpovědi by u nás zítra mělo být většinou polojasno nebo oblačno. Ráno může být i zataženo. Předpověď slibuje přehánky a ojediněle taky bouřky. Teploty se usadí mezi 28 a 32 stupni. Teď už pokračuje Summer Party s Kubou a Davidem.
14: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio FM+.
0: Ano, juchu, altra, kytra, lala, posloucháte Divoký západ, Hit Radio FM+, a Summer Party.
1: Juchu a tralala bude dělat za chviličku někdo z vás, protože i dneska pro vás máme vlastně naposledy 2000 korun do plzeňský Olympie, buďte s náma.

0: tohle vás prostě nemůže nechat v klidu. Šafta Mucho Mambo, tady je Summer Party Hit Radio FM Plus.
1: A my teďka pro vás máme úplně poslední dárkovou kartičku do Olympie Plzeň.
0: Juchuchu a tralala.
1: Je přednabitá na 2000 korun, na co s ní uděláte, je jen a jen na vás. A jestli byste ji chtěli, doufám, že si pamatujete číslo k nám do studia.
0: No, tak se ukáž.
1: 720, 870, 237.
0: To se mu to machruje, když má papíre a na tom je napsané to číslo.
1: Normálně já nejsem schopný si to číslo zapamatovat. Fakt ne, prostě. Dřív jsme měli jiný číslo, to jsem si pamatoval leta, ale tohle to nový. Já to prostě nedávám. Takže hele, jestli jste na tom podobně, tak si ho klidně uložte, jo, protože to je ta nejjednodušší věc. Já ho zopakuju. Neb tady mám papír, hele, já si mi zašustím. 720 870 237.
0: Než se někdo dovolá, je tu ještě Kamrad.

0: Kamaráta Be Mine, tady je Divoký západ.
1: Divoký západ uvádí kvíz na ruby.
2: Jo, poslouchat rádio, takhle někde v koloně, když člověk stojí, nudí se, že jo, teď se to nehejbe. To je ta nejlepší věc, co můžete udělat. Právě to udělal Tomáš, který teďka stojí uplaný na semaforech a míří do Plzně. Ahoj Tome.
3: Ahoj.
0: A mimochodem teda, na jak dlouho to tam dneska vidíš, jak to tam vypadá aktuálně, když už tě máme na drátě?
3: Ale zatím to není tak hrozný, řekl bych tak dva intervaly, možná tři, jo.
0: Takže dobrý. Já jsem tam jel minulej týden, to bylo teda jako, to byl očistec upřímně. Já si myslím, že jsem dal tak pět a pak už jsem na to neměl opravdu nervy. Já říkám, tyjo, já tady půjdu pěšky, nechám to tady zaparkovaný a jdu do prčic.
2: Ale proto máš je dobrý, že jo, protože tenhle ten pětiminutový interval, tak ty můžeš vyplnit. Máme pro tebe 2000 korun, dárkovou kartičku do Olympie Plzeň. Hele, všichni ty ostatní řidiči teďka v té koloně budou závidět. Se budou pohlížet,
0: tak který je, koukaj.
2: Který je ten Tomáš?
3: Nesmím říkat, který auto to je.
0: Aby ti nevyfoukli gumy. Tome, hele, tak jdeme na to.
3: Jasně.
0: Super. Co ukazuje teploměr?
3: Čas.
0: Co najdeme u tebe v mrazáku?
3: Řekl bych mrkvalu.
0: Jak dělá kapr?
3: Aha.
0: Co Češi hází na grill?
3: Co?
0: Zaspívej jeden typický letní song.
3: Koleda, štěpáje.
0: Jaké oblečení nosíš do bazénu?
3: Většinou si beru svetr, brusle a overall.
0: Jakou zmrzlinu mají Češi nejradši?
3: Tu roztekou.
0: Já jsem říkal nějakou jako super příchuť a ty zde rozteklou, ale počítáme k to, počítáme
2: jo,
0: to.
2: Mně se zase líbil obsah tvýho mrazáku, doufám, že v Olympii nakoupíš něco lepšího.
0: Byla ta mrtvola?
2: Mrtvolu tam má, prej, prosím tě.
0: A prosím tě, jako v celku, nebo?
2: Takhle se
0: asi no, velký mrazák,
3: ne? Jestli má člověk americkou lednici, nebo ne?
2: Jo, takhle se k tomu přiznat, jo, v éteru nejposlouchanější odpolední show na západě Čech, berme to jako polehčující okolnost.
0: Ano, přesně tak. Já si myslím, že k tvýmu autu se v té koloně nikdo nepřiblíží, můžeš být v klidu. Vydrž nám na drátě, gratulujeme, hele, ať to jde, ahoj.
3: Díky moc, čau, čau.
1: Kvíz na ruby. Jediný kvíz, kde maturita pláče v koutě.
4: Tepláky nebo repráky a mnoho dalšího.
5: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
4: Vaše centrum nákupu a zábavy.
5: Olympia Plzeň.cz.

0: Posloucháte Divoký západ, tady je Hit Radio FM Plus a naše summer party bude pokračovat hned potom, co se koukneme na silnice.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Tady je nejlepší dopravní servis na západě Čech. Bacha, pokud jedete z Plzně na Přeštice po Přivaděči před sjezdem na Dobřany, máme hlášen došetřování nehody. D5 dneska hlásí taky komplikace směr Praha, to stojí až po Rudnou na 48. kilometru, pak v opačném směru, tedy z Prahy na Plzeň, potkáte porouchané osobní auto. Tak na něj bacha. No a další komplikace, tak ty nám hlašte, budeme za to rádi. 720 870 237, to je náš WhatsApp.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
1: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: Tohle je přesně zástupce těch aktuálních letních hitů. Hunter X a vlastně taky K-pop mimochodem.
1: Golden na Hit Radio FM+. Tady je stále Summer Party, nebojte se nic.
2: Ty největší letní hity za posledních 30, možná 40 let. Jo, tak to je dnešní playlist Hit Radio FM+. Tohle to dneska hraje Divoký západ. Ale mě teďka napadla taková věc. Jsou ty současné letní hity stejně dobrý anebo horší než ty, na který jsme vyrůstali v těch 90.
0: A to je otázka, jako o čem konkrétně mluvíš, jo? Protože na jedné straně tady máš třeba Despacito,
2: ano,
0: Echa Bella Culpa.
2: Jasně, to je ono.
0: A na druhé straně můžeš říct třeba i jako Rybičky, že jsou, že jo, letní. Jo? A přitom je to rock, de facto. Tak záleží asi na úhlu pohledu a na tom, co konkrétně máš na mysli.
2: Hele, já mám za to, že ty současné letní songy jsou jako v nevýhodě, drobet, oproti těm devadesátkovým, nebo těm, na kterým jsme vyrůstali, protože člověk, jakmile vlastně slyší třeba, já nevím, Underdog Project a Summer Jam, tak si hnedka vzpomene na to prostě, co dělal v 90. letech a jak ten život byl prostě jednoduchý, bezstarostný a báječný.
0: Já to mám třeba takhle, ale i jako s písničkama z Bilénia, teda. Však. Si myslím, že to není úplně ohraničený jenom tím, že samozřejmě jako 90. brutálně zásadní hudební dekáda, Eurodance, to máme všichni v hlavě, prostě jakmile se rozezní Spice Girls a všechny tyhle ty pitomosti s prominutím, tak okamžitě ti to tam jako skáče na první dobrou. Jo, ale když se zahraje něco z milénia, mám to úplně v pohodě, jako stejně.
2: No, jako, ale jasně, taky ty hity měly jako vlastně dlouhou dobu na to, aby se ti zarily do té hlavy, jo, aby se ti prostě dostali pod kůži a aby si znal každý slovo z té písničky.
0: Hele, pojďme to klidně jako rozseknout, dejte vědět, 720, 870, 237, jestli když letní pecky, tak z 90. a nebo ty současný. No a teď to, o čem jsi mluvil.
2: Ano, Underdog Project,

0: frekvencí, z krásného odpoledne, posloucháte Summer Party Hit Radio FM+, a my v našem éteru právě teďka vítáme Darinu.
1: Zdravím všechny, ahoj.
2: Vítej u nás v éteru.
1: Děkuji.
2: Prosím tě, potřebujeme pomoc s jednou zásadní otázkou, a to je fakt, jestli letní hity v devadesátkách byly lepší než ty současní.
1: No, já myslím, že všichni mají něco do sebe, ale ty devadesátky, to je prostě podle něho lepší určitě.
2: A čím to?
1: No tak věkově je mi to blížší teda, ale i tak, no myslím si, že to byly větší pecky než teďko, no. Teďko mi to přijde takový na jedno brdo trošku.
0: A teď si vem, co si museli říkat ty naši rodiče, když to těch devadesátkách poslouchali.
1: Jo, to je pravda, no, tak nějak to bude.
0: My chceme tu škodu lásky, že jo, prostě. To...
2: Myslíš, že poslouchali škodu lásky?
0: Ne, dobře, no, tak...
2: Kolu. Pijeme kolu.
0: No, tak to bych radši šel do té škody lásky, teda.
1: No, tak to pozor, teda. To třeba já poslouchám ráda, jo, pánové, tak to pozor.
2: Škoda lásky?
1: Ne, pijeme kolu.
2: Dobře, dobře. Ty jsi chtěla zahrát, protože máš zároveň taky zítra narosky, takže všechno nejlepší přejeme Jeruzalému. Hele, když tě máme na drátě, chceš to ještě někomu poslat?
1: No, pošlu to všem, co přežívají tady ty vedra šílený a tý mojí sekře, no, za kterou za tím vyrážíme.
2: Kampa?
1: No, na fatičku.
2: Yeah. Bude grill, čo?
1: Prosím.
2: Bude grill, čo?
1: No to nebude, to už jsme grilčo my i bez grilu.
0: Jenom se naložte do mrazáku nebo do ledničky, to bude úplně stačit.
1: No, přesně, do studu, my to nemáme ani bazén, takže budeme rádi, že přežijeme, no ale tak teďka už má být lepší počasí, tak snad to má robině ta slova.
2: To zvládneme, hele holky, užívejte víkend, užívejte chajdu, měj se krásně, ahoj a Jeruzalém, je to za chviličku.
0: Ahoj.
1: Díky moc, ahoj.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude
4: zdejší,
5: všude je fajn.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Právě teď u Omoda a Jacob. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
9: Hit Radio FM+.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: patří do Summer Party Hit Radio FM Plus.
1: Za mě to je jako nejlepší věc, kterou Madonna kdy vydala.
0: Silné tvrzení.
1: Ne, opravdu, já tenhle ten song úplně miluju. Fakt. A ještě American Life, jako, jo.
0: Mně se líbila třeba spolupráce s Justinem Timberlake.
1: Jo, je taky to dobrý, člověče. No. To já se zase přestřelím.
0: Je s váma Hit Radio FM Plus Summer Party a za chviličku teda taky zprávy s Bárou Purkartovou a v nich nejzásadnější zpráva dneška.
1: Jaká?
0: Jako, nic zásadnějšího dneska neuslyšíte.
1: No tak to řekni.
0: Jako, to, co jsme vám řekli doteď, vůbec nebylo tak důležitý.
1: Jakube, přestaň furt chodit kolem horký kaše. Prostě venku je strašný vedro, nepotřebujeme nic dalšího horšího.
0: Do kin se vrací Patamat.
1: Yes.
0: To je přeci boží! Co je? Ty vůbec jsi nadšenej.
1: No nevím, já jsem třeba nadšenej z Nolanovo Odyssey, jako ta pozbírá snad všechny Oscary, které existují a teďka ty s nadšením tady říká Patamat.
0: Jaká Odyssea? Patamat! Patamat! Jenom nechápu teda, co tam chtějí promítat, když nám nikdo nevolal. Jak to mohli natočit bez nás dvou? Nerozumím vůbec, nechápu. Roza a Bruno Mars a zprávy přesně v celou

0: Tady je Rádio FM Plus a Summer Party, za chviličku zprávy, teď doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, komplikace, tak ty nám hlásíte ze Sulkova, pokud najíždíte u Plzně právě na Sulkově na D5 směr Praha, tak na nájezdu máme hlášenou nehodu osobního auta. Připomínám pak taky komplikace na trase Plzeň-Přeštice, na přivaděči před sjezdem na Dobřany jsme měli hlášenou taky nehodu, tak i tady bacha, a komplikace ještě D5, tak ty hlásí před Prahou, kolony jsou zhruba po 5. kilometr, i s tím počítejte. Vaše další info, tak to nám posílejte na WhatsApp 720 870 237.
1: Wellness klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. Wellness klub Plzeň. Jedinečné dárkové poukazy pro vás. Wellness klub Plzeň.cz.
2: Skladové vozy Dacia ihned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Fenomén Šance Liga je zpět.
6: Tady Karel Spáčil z Viktorie Plzeň. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
5: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
7: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
8: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Opravy silničního mostu TG Masaryka přes řeku Berounku v Berouně začnou v roce 2029. Práce se nejspíš obejdou bez provizorního přemostění. Objížďka by totiž mohla vést přes nový silniční most, který chystá město ve spolupráci s cestáři. Na pravé straně D5 ve směru na Prahu. Pokud vyrazíte k vodě, její kvalitu si můžete sami otestovat. Stačí k tomu obyčejná průhledná PET-lahev. Co zjistíme, když do ní nabereme vodu a necháme ji půl hodinku na slunci, řekne mluvčí hygieniku Petra Batok.
2: Pokud se u hrdla vytvoří zelený povlak, kroužek připomínající krupici nebo jehličí a zbytek vody pod ním zůstane čirý, jde o sinice. V takové vodě se raději nekoupejte. Pokud ale zůstaly zelené částice rozptýlené v celém objemu a nestoupají k hladině, jde o neškodné řasy a koupání bezpečné.
1: Sinice jsou nebezpečné hlavně pro alergiky, malé děti, těhotné ženy nebo třeba pro ty se sníženou imunitou. Pat a Mat se opět vrací do kin. Dvojice kutilů slaví půl století a na filmovém plátně se objeví už po páté. Animované pásmo Pat a Mat zpátky na venkově nabídne podle tvůrců důmyslné zlepšováky, nečekané katastrofy a laskavý humor pro celou rodinu. Premiéru bude mít 8. října. Závěrem ještě fotbal. O víkendu se bude hrát druhé kolo naší nejvyšší ligové soutěže. Plzeň se opět představí před domácími fanoušky. Zítra Viktorku čeká brněnská Zbrojovka. Zápas začne přesně v 8 večer.
0: Chceš víc než jen poslouchat? Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia. Exkluzivní obsah, soutěže a zákulisí vysílání. Registruj se teď na našem webu.
1: Zítra bude na západě Čech hlavně polojasno až oblačno, ráno přechodně i zataženo. Během dne se objeví přehánky a taky bouřky. Nejvyšší teploty se dostanou mezi 28 a 32 stupňů Celsia.
0: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
3: Hity, který vás dostanou do baru, i kdybyste byli třeba v mrazáku. Ano, jsme tady dál. Summer Party Hit Radio FM+.
4: Dál posílejte vaše fotky od bazénu. Zdravíme taky Ivetu, která nás zdraví až z Egypta, z pláže. Krásný, hele. Samuel Jack pro vás všechny. There was something in the water, made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world, making me smile. I guess my

0: Za okny to teď vypadá skoro, jako kdyby jsme žili v Africe, ano. Karl Wolf, tady je divoký západ Hitrádia FM+, a taky Summer Party.
1: Ano, a na našem Facebooku a taky Instagramu se soutěží o super věc. Máme pro vás totiž lístky na Marka Ztracenýho, na jeho letenskou pláň.
0: Jestli je chcete vyhrát, tak už máte v podstatě jenom víkend na to, abyste nám napsali, který hit Marka Ztracenýho máte nejradši.
1: No, který byste tam chtěli na tom koncertě slyšet jako první?
0: To už je ale mimochodem rozhodlý teda, jako jo.
1: Jo?
0: Bude to minulost, protože o tom se hlasovalo u nás ve storičku a dneska z toho vyšel vítěz, ale vy stále můžete ještě psát, který byste chtěli slyšet první, protože za to můžete vyhrát ty lupeny.
1: Počkej, jako naši posluchači diktujou Markovi Ztracenýmu, co má hrát. Oni,
0: ano.
1: Prostě jak pískají, tak on bude skákat.
0: Ano. Jak my pískáme, tak on bude zpívat do rytmu. Tak napište ten váš nejoblíbenější hit na našem Facebooku. Dva lupeny na Marka Ztracenýho 7. srpna na Letenský pláni stále ještě můžou být vaše. Teď další hity. Užívejte Summer Party.

0: Summer Party, Hitradia FM+, takhle to má přesně vypadat. Mimochodem, venku je takový vedro, že já jsem se dneska normálně rozhodoval, jestli si dám ohřát oběd do mikrovlnky, anebo na parapet.
1: A, tak kdyby si měl k obědu třeba dvě vajíčka, myslím, že jsi si je mohl klidně udělat na kapotě auta. Jako.
0: Ano, ano, nebo na chodníku klidně, úplně no problém. Prostě 38 stupňů venku, velký problém. My ho jdeme řešit.
1: Ano.
0: My budeme hledat to nejstudenější koupání na západě Čech. Studené koupání má velkou výhodu, jo? Teďka všude ty sinice, že jo, a tak, prostě to nechceš. Tam, kde je to studený, tak tam ty sinice nejsou. A navíc. Tam, kde je to studený, tam většinou nejsou ani lidi.
1: Ano, a to je nejzásadnější výhoda, protože všechny ty koupaliště budou narvaný, že jo. Vzpomeňme začátek prázdnin, ta brutální fronta na Rokycanském koupališti.
0: Ano, ano,
1: kam už ani nepouštěli, to nás tenhle ten víkend čeká znova. Takže hledáme nějaký nejstudenější koupání, kam nikdo ani nepáchne.
0: Mrkneme na to za takových 5 nebo 10 minut, jestli vy máte nějaký tip, napište nám ho. Náš WhatsApp je tu pro vás, 720 870 237.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vnitřní herny, venkovní hřiště, velká zábava pro nás, slyště. Penzion Daniela Božídar, držitel zlatého certifikátu Baby Friendly. Penzion Daniela EU.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Raději už tam budem.
5: Přestaň, štěl mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
6: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Léto a k tomu ještě 69. Nebo 69 teda asi. Brian Adams, pojďme od toho. Tady je Summer Party, Hit Radio FM Plus a my hledáme to nejstudennější koupání na západě Čech, kde navíc nebude ani noha.
1: Ano, Jakub tady hnedka ze začátku tohohle vstupu předvedl, že potřebuje drobec chladit. Takže Jakub...
0: Já si dám citron.
1: já ti teďka vezmu na Šumavu.
0: Ano.
1: Železná Ruda.
0: Ano.
1: Tam dlouho jako neměla nějaký koupání, protože různý důvody, jo. Ale...
0: Neměli na to peníze, nebo
1: třeba
0: došla voda.
1: Tam určitě ne, ale nedávno tam vlastně město zrekonstruovalo a zrekultivovalo přírodní nádrž, která se jmenuje Žabáky. A kamaráde, tam je tak studená voda, že i ty žáby tam nejsou.
0: Hele, a kde to najdem teda?
1: No je to u Belvederu, řekněme. Sjezdovka Belveder, projedeš kolem bývalý chaty Engadin a dostaneš, hele, když si to zadáš jako přírodní koupání Žabáky, Železná Ruda, tak ti to najde každá mapa.
0: Hele, já pro vás mám taky jeden krásný tip, a ten je kousíček od Potučků v Krušných horách, konkrétně v bývalý obci, která se jmenuje Pila. Je to de facto taky přírodní koupaliště, kam teče voda z řeky. A je to brutálně studený.
2: Jo.
0: Navíc, což je absolutně boží, jako moc lidí tam není, ale zároveň je tam kiosek, kde si můžete dát něco dobrýho, klobásu i pivo. A kousíček od toho je krásný výhled ze skalních věží. Tak kdybyste chtěli, kousíček od Potůčku, bývalá obec Pila.
3: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going...

0: Summer Party, Hit Radio FM+, za chviličku třeba Spice Girls a teď se mrkneme na to, kam se můžete o víkendu vydat. Kam
1: vyrazit? Tak už zítra, jestli budete potřebovat schladit, tak můžete vyrazit do Holíšova. Bude tam totiž probíhat den s hasiči. Hasiči tady připravili nejenom teda stříkačky, hadice, ale taky pěnovou party pro děcka a určitě i pro dospělí. Start ve 14.00. A jestli můžu něco doporučit, tak to jsou také železnorudské slavnosti. Ty probíhají celý tenhle ten víkend a v sobotu tam bude velká dronová show. Podrobnosti najdete u nás na webu sekci Kam vyrazit.
0: Já vás pozvu do Sokolova, protože tam v areálu kapucínského kláštera zítra ve 14 hodin odstartujou slavnosti vína, což mi přijde hrozně vtipný, teda v areálu kláštera popíjet víno.
1: No to je normální, ne?
0: No oni tam jenom promění tu vodu, že jo, oni tam zase tak složitý nemají. A kdybyste nevěděli, co dělat na jižním Plzeňsku, tak zítra od 14 hodin večer pro klášter Chotěšov a tam třeba nějaká Ažďor.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležerním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrock Fest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, Chodrock Fest, CZ, stop, Doraž, stop.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
2: Hit Radio FM+.
10: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Víte, divoký západ, Hit Radio FM Plus a zároveň taky Summer Party. Dneska jsme toho řekli trošičku míň, ale o to víc jsme hráli, protože Summer Party je přeci o té muzice hlavně.
1: Dobře, ale jako i ty informace jsme tady měli a ty emoce ve vysílání. Rozdávali jsme peníze, taky jsme hledali to nejstudenější koupání na západě Čech a ještě jsme navíc rozhřešili, jestli summer hity byly lepší v devadesátkách anebo není.
0: Já mám pocit, jak kdyby Davidovi stál někdo jako za zády a říkal, dneska si nic nedělal, takže nedostaneš vejplatu. A David si obhajuje tu svoji práci a říká, ne, já jsem dneska makal jako nikdy.
1: Přesně, úplně běžný Čecháček, že?
0: My se s váma loučíme, mějte se krásně, Summer Party Hit Radio FM Plus až do nedělní 18. hodiny, tak ji užívejte a v pondělí v 15 hodin se na vás těší David. Ahoj.

0: Tady je nejlepší dopravní servis na západě Čech, stále opatrně na Sulkově, pokud najíždíte na exitu 89 na D5 ve směru na Prahu. Právě na nájezdu směr Praha máme hlášenou nehodu osobního auta, tak tu zpomalte. Další info, tak to nám posílejte na náš WhatsApp, budeme za to moc rádi. 720 870 237.
1: Wellness klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. Wellness klub Plzeň. Jedinečné dárkové poukazy pro vás. Wellness klub Plzeň.cz.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Meteorologové dnes vyhlásili v dalších krajích smogovou situaci, a to v Praze, Středočeském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Už od včerejška platí v Ústeckém. Lidé se mají zejména v odpoledních hodinách vyhnout větší fyzické námaze venku. Doporučení platí hlavně pro osoby s dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti. Tuzemské kempy jsou díky příznivému počasí zaplněné, s rostoucím počtem návštěvníků ale přibývá krádeží. Počet cenných věcí, které sebou do kempu vezete, byste měli raději omezit na minimum. Další doporučení má Ladislav Beránek z policejního prezidia.
12: Auto nebo karavan mějte vždy zamčené, i když jste jenom opodál. Na úschovu cenností využijte recepci kempu nebo její bezpečnostní schránky. To platí především u kempování pod stanem. Chatku, stán či karavan vždy při odchodu zabezpečte.
11: Dneska se otevřel další úsek dálnice D3, a to mezi

0: na Židli a Dolním dvořištěm na Českokrumlovsku. Jedná se o zhruba 3 kilometry dlouhou trasu, která vede k rakouským hranicím. Jde o první napojení dálnice z Česka do Rakouska. Českou fotbalovou reprezentaci poprvé v historii povede cizinec. Novým trenérem se stal 52-letý španělský kouč Santi Denia. Národní tým se pod jeho vedením poprvé představí v zářijových zápasech Ligy národů proti Chorvatsku a Anglii.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
0: Zítra bude v Česku oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se přidají přehánky a bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách ubývat srážek a částečně i mraků. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36.
1: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
2: Je to tak, Summer Party Hit Radio je stále tady. Ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. S vámi Kateřina Pechová, přeju krásný večer. Pátek, co víc si přát? No, snad jenom ty nejlepší hity. Teď je tady Ferrari, James Hype a Miggy De La Rosa.

Robin Schulz a Kido společně v éteru Hitrádia. Přeju krásný večer. 8 minut po 18. hodině, poslední červenec, summer party v plném proudu. A mimochodem dneska je ještě k tomu den avokáda. Avokádo je kouzelná věc. Jo, krom toho, že dostat z něj tu pecku bývá občas oprsty, tak avokádo je přesně to ovoce, který si koupíte a je nezralý. To je v pohodě, jo, to je v pohodě. Jenomže vždycky, když už se k němu pak dostanete, tak už je na vyhození. Já nevím, jak to funguje, ale je to tak. A proto vždycky, když ho rozříznete a je perfektní, tak je to na úrovni toho, když otevřete krabičku z prášky na té straně, kde jsou opravdu prášky a ne příbalový leták. Ano, dokonce jsme se dostali, že je to opravdu takové vítězství. Tak pokud zrovna doma máte avokádo, já jedno mám ho v lednici a už teď vím, že až ho zítra rozkrojím, že už to bude na vyhození. Jo. Ale jestli doma máte avokádo, tak držím pěsti. A posílám Blink 182.

0: Gustavu Lima. Gustavo Lima, jak nám rád připomněl, a jeho balada v éteru Hit Radio. Krásný večer, 6:15, pátek, poslední červenec. Jojo, uteklo to, měsíc do začátku školy. Tak co, děti, těšíte se? Ano, věřím, že zároveň učitelé teď zintenzivní odpočinek, pokud teda můžou odpočívat, protože ano, už jenom měsíc. Je to tak, navíc si k tomu užíváme moc hezký tropy. Doufám, že se všichni držíte, že to zvládáte. Pot je v pohodě, hele, nevšímejte si toho, potíme se totiž úplně všichni. No a dáváme si k tomu ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Tak to trochu roztančíme, co? Lumidy a Fatman Scoop, k tomu Bob Marley nebo Pink už za chvilku.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.
2: It's a top selector.

Tohle je Pink v éteru Hit Rádia, krásný večer. No a léto, jo, v plném proudu, tropy řádí úplně všude mimochodem. A to dokonce i v Japonsku. A tam je hodně taková, ta kultura oblékání, co se týče práce, fakt jako přísná, jo, prostě kalhoty, naškrobená košile a tak. No a letos, v těch letošních vedrech, tam ustoupili malinko v tomhle a dovolili mužům kraťasy. No, což jako za mě v pohodě, já jim to přeju, protože to musí být strašný peklo. Zároveň ale se to nelíbí úplně všem, protože věřím, že samotní úředníci, kterým to dovolili, jsou nadšení, no ale ženám se to nelíbí. Normálně kolegyně jejich jsou znechucené pohledem na jejich holé nohy. Já to chápu, kdo by se na to chtěl dívat, že jo, když to budou mít bílý nebo pálen, že jo. Je to strašný, je to strašný. Jo, naopak my ženy bychom měli být chápající, protože když si vezmeme, jak často nás soudí, že jo, lidi, tak tady chudáci kluci mají na chvilku možnost nosit kraťasy a my bychom jim to hnedka brali, no. Tak držím pěsti tokijským mužským úředníkům, ať si ty kraťasy obhájejí a ať si ženy a jejich kolegyně zvyknou na ty jejich nohy. Snad to dobře dopadne. A vy, pokud můžete do práce nosit kraťasy, takhle očividně to není vůbec samozřejmost, jo? No a vy, co musíte nosit dlouhý kalhoty, držte se. Jste skvělí, jste moji hrdinové, jako fakt. Lely.

0: I'm too sexy, right, said Fred, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, 18 hodin, 38 minut k tomu summer party v plném proudu. No a dáváme si to nejlepší z letních songů za posledních 30 let a že tam toho je, jo. Tak za chvilku třeba Bonnie M a Rehab, Sunny, jo. Taky si dáme Genesis a I Can't Dance. No a taky si dáme tuhle legendu. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman. Hele, Roy Orbison je prostě skvělej. Ano, Pretty Woman do vašich uší už za malou chvilku, tak buďte s námi.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola, litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: skladové vozy Dacia ihned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
3: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
4: Je to tak, Summer Party, celý víkend, takže až do neděle večer. To nejlepší z letních hitů za posledních 30 let. Já doufám, že si to užíváte a že jste ready na dalšího

Welcome by, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer, no a čeká nás teď taková doopravdy oslava, jo, taková hymna, taneční hymna, jo, která má navodit právě pocit léta, slunce, svobody, čistý radosti ze života. Prostě o tom ty letní songy jsou, co si budeme povídat. Navíc nás čeká song z roku 97, který patří v podstatě mezi nejikoničtější skladby tehdejší žánrové vlny Eurodance a House, jo. Znalci už možná i vědí, to netuším, necháme se překvapit. Každopádně, prosím pěkně, Dario G a Sunshine. Jdeme na to léto.

0: to prostě romantik. Alex Warren na Hit Radio. Přeju všem nádherný večer, summer party pokračuje, jo? A takhle, co by to bylo za letní party bez naprosto legendárního Lou Beggy? Už vám to hraje v hlavě? Jo, podle mě přesně víte, co vám chci pustit, protože to je song, bez kterého by podle mě žádná letní party nebyla tak úplně rozjetá. Jo, takže pokud už cítíte ten pátek, ten takový ten páteční vibe toho večera, trošku mejdán, jo, a tak, tak tohle k tomu bude dokonale patřit. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. Prostě mambo number five, no. Geniální, co? Lou Beggy a za chvilku k tomu Debbie nebo Take That.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal: Ottawa! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinnetou! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hit Radio. Hit Radio. Když si

Take That a Lulu v éteru Hit Rádia, přeju krásný večer. A prosím vás, důležitý je to nevzdat. Jo, zvlášť třeba pokud vám někdo něco ukradne, což je takový zajímavý, protože před 2 rokama se z jednoho sportovního a rekreačního areálu v italském městě Reggio Emilia během jediné noci ztratilo 350 slunečních lehátek, což není tak snadný, jako asi, jako jestli jste někdy viděli lehátka, co jsou na pláži u moře, tak to fakt není tak easy. No a po 2 letech se našli stovky kilometrů daleko na pláži v albánském Caporodoni. Našla je tam turistka, která žije v té Itálii právě, takže je poznala. No, vtip na tom je, že ti, kteří je ukradli a umístili si je na svůj pláž, tak z nich za 2 roky ani neodstranili loga toho původního rekreačního střediska, takže nebylo úplně těžký je poznat, jo? Pač, když jsou podepsané, že jo, to máte jak s bačkůrkama ve školce prostě. Když je má vaše dítě podepsané, tak mu je nikdo neukradne, že jo? Nebo ukradne, ale přijde se na to. Takže teď už to začali řešit přes právníky. Myslím si, že to bude ještě poměrně zajímavá aféra, každopádně ano. Hlavní je to nikdy nevzdat. Nikdy nevíte, kde se ta věc vynoří, jo? Takhle, u jedné věci to víme jistě, a to, že teď se vynoří Bibi Rexa a Faithless.

0: All Summer Long v éteru Hit Rádia Kid Rock právě teď za námi. No a hele, bylo by to podle mě těžký. Nebo takhle. Koho byste nominovali jako krále letních songů? Protože to podle mě nejde. Podle mě by to bylo příliš komplikovaný, jo. Každopádně jednoho takového adepta bych tady rozhodně měla, jo. Člověk, který prostě začne zpívat a vy se chcete vrtět, jo. Má prostě, má to zvládlý, ten rytmus, všechno, prostě vás to baví, jo. On nás čeká za chvíli, neříkám to samozřejmě jen tak, jo. Ale posuďte sami. To Ricky Martin, to je jasný, ne? Ricky Martin, Olivia Rodrigo nebo Calvin Harris už za chvilku.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Harley, Vohnout, Stop, Chodrockfest.cz, Stop, Doraž, Stop.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
4: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party Hit Radio.
5: Je to tak, další hodina toho nejlepšího letního za posledních 30 let. A že máme nabito. Ano, v další hodince třeba Gabry Ponte, taky Shakira, taky Dr. Alban. No a na začátek to bude veliký. Fakt, počkejte. Tohle jsou Roxy, June a

zakončená záležitost Dance a Cake by the Ocean na Hit Radio. Krásný večer, máme chvíli po 8 hodině, no a čeká nás samozřejmě další song z naší Summer Party edice. To znamená, dáváme si to nejlepší z letních songů za posledních 30 let. No a čeká nás nigerijsko-švédský hudebník Dakce Alban, určitě znáte. No a před námi je jeho taková vyloženě čistě pozitivní hymna. Jo, je to oslava, je to radost ze života, tance, hudby a lidské pospolitosti, což je skvělý, protože přesně to chcete a zvlášť takhle v pátek večer, co si budeme povídat. Navíc tenhle song kombinuje beaty z prvky gospelu a reggae. Je to prostě naprosto unikátní záležitost. Takže dámy a pánové, další song Dr. Alban, Sing

0: Shakira a Zoo právě teď v éteru Hit Radia. Přeju všem hezký večer, summer party v plném proudu. No a mimochodem, čeká nás jeden cover, jo. A tam je to vždycky těžký, protože třeba tady originál je naprosto geniální. Stojí za ním totiž ABBA, jo. Song z roku 1980, Lay All Your Love On Me. No a pozor, protože v roce 92 si ho napaškal, vzalo synthpopové duo Erasure. Ty určitě znáte taky. Hele, prostě se jim to povedlo, no. Lay All Your Love On Me, k tomu taky Gabry Ponce, nebo Alok a Jess Glynn, tak buďte s námi.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Hit Radio.

0: důležitá.
1: Summer Party. Hit Radio FM Plus.

Years Back, Alok a Jess Glynn, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, doufám, že zvládáte. Hodně píte, jo, co pít v horku, tak takhle, neslazený, nealkoholický, to je s vykřičníkem nápoje, ideálně bez kofeinu, což může být samozřejmě těžký, pokud jste zvyklí na svoje 2-3 kafíčka denně, ale jinak jo, a prosím vás, jo, ono se má samozřejmě malinko ochladit, asi tak jako ze 36 na 30, jo, takže nic zásadního, takže i o víkendu budeme držet režim, chránit se pokrývkou hlavy, brýle, opalovací krémy, takový ty naprostý základy, jo, držím pěsti, my to zvládnem, vy rozhodně, pač jste skvělí, další hity k tomu DJO End of Beginning.

0: Činasky stejně jako já. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Za chvilku 9 hodin, to znamená, že já se s vámi pro dnešek pomalu loučím. Mějte krásný zbytek pátku. Nezapomeňte, že Summer Party běží celý víkend. Ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. No a tak já vám mávám společně s tímhle songem. Jo, jo, Bobby McFerrin, Clean Bandit nebo Royal Gigolos už za chvilku. Mějte se hezky, ahoj.
1: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
5: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
6: firmanazážitky.cz.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: ta trička rata ta da da da rata potisk potisk trička potisk trička bela bel bela bel bela bel CZ.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Area Bory Plzeň, to nejlepší místo pro nákupy všeho druhu, vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.

0: Hity. Hit Radio FM Plus.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

zlepši si náladu. Chihuahua.

0: Hit Radio FM Plus.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más.